0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fine. Fine.

Fein.

0: Drink sin k neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
4: Čau, tady Sofian.
5: Ahoj, já jsem Pem Rabbit.
3: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
6: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: naší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn.
5: Fajn.
0: Morning Boost. Fajn.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Českým teenagerům začíná vonět podnikání. Počet podnikatelů do 20 let se za posledních 10 let víc než zdvojnásobil. A na konci loňska jich bylo přes 17 tisíc. Mladí nejčastěji rozjíždějí biznis ve stavebnictví, sportu, zábavě nebo třeba IT. Roli hrají i sociální sítě a online svět, kde se dá zákazníky oslovit prakticky i hned. Ve švýcarských Alpách vznikají luxusní stavební trezory pro superboháče. Do podzemí si budou moct uložit peníze, zlato, umění nebo třeba veterány. Jeden trezor vyjde až na 20 milionů korun a pronajímá se na 99 let. Má chránit nejen před zloději, ale i před globálními krizemi. Od ledna by měla minimální mzda v Česku vzrůst o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle aktuální prognózy ministerstva financí. Minimální mzda by tak nově odpovídala zhruba 44,5% průměrné mzdy.

krásné pondělí všem, co posloucháte. Krásné dobré ráno všem, co vstáváte, jste vzhůru, jedete do práce nebo z práce, nebo vstáváte jenom protože se vám prostě chce. Ještě jednou krásný dobrý ráno, posloucháte Fajn. Dneska speciálně zase jen a pouze z Mendy. Fiky tady ještě není, ale zítra už tady budeme ve fulce. No tak si to ráno pojďme společně užít. Já vím, že pondělí je těžký. Nikomu se v pondělí nechce vstávat a nikomu se nechce pracovat, ale hele, někdo nám ty penízky vydělat musí, jak kdo jiný, než my bychom to měli dělat. Hele, pojďme si to alespoň užít, pojďme si dát dobrý songy pro to ráno. Před námi Alex Warren, Fever Dream, nebo teď už Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Tak jo, ještě jednou krásný, dobrý pondělní ráno. Morning Boost.

Max Warren, jeho Fever Dream. To nám dohrává tady při pondělí na Fajnu. Za pár vteřin, 9 minutek po 6. hodině. No a pokud jste byli strašní milovníci zapnění slunce, tak už 28. srpna nás čeká zapnění měsíce. V čem je to jiný? Je to jiný v tom, že v 6 hodin ráno ten měsíc bude úplně celý červený. Začíná to už asi kolem 4 hodin 33 minut. No a úplný celý začervenání tady tohoto měsíce jako celý zapnění

se na to, budete si muset rozhodně přistat, jo? Bude to tak, že to na vás počká. Tak jenom taková zajímavost, jestli rádi sledujete oblohu a jestli máte rádi tyhle ty jako úkazy. Říká se, že to bude úplně jako Blood Supermoon, jako krvavý měsíc, takže hele, já to třeba miluju, já se na to těším a je mi úplně jasný, že stejně budu vstávat sem do rádia a že tady už budu s váma. Takže si myslím, že se na to můžeme společně 28. všichni podívat. Tak jenom takový info pro vás, kdybyste chtěli, a my pokračujeme. Před námi Malcolm Todd, Earrings, nebo teď už Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. Což je docela nice, ne? Tak pojďme na to. Žádná vata. Fajn.

0: každý by chtěl ukrást moji holku. O tom zpívali One Direction. Steal my girl. Něco se nám dohrává tady Eterem fajnou po ránu. Při pondělí. A důležitá otázka. Co bude hrát dál? Ještě, že vím tu odpověď. Před námi Viktor Kal, Grey 256. Jak vypadá den? By the way, Grey, kdybyste ho měli velmi rádi, tak ten teďka bude vystupovat na Bezděsu, na Hradech, už tenhle ten pátek. Jejich Jak vypadá den, tohle to si rozhodně dáme. Já si myslím, že Jak vypadá den, tak se ptáme všichni při pondělí, když vstáváme. Takže rozhodně se tenhle ten název hodí a rozhodně si tuto songu dáme. Dáme se i tohle. Lamač všech dívčích srdcí. Toto je Joe, jeho End of Beginning. Kdybyste si říkali, wow, jak ten Joe vlastně vypadá, tak pro všechny, kdo viděli Stranger Things, toto je Steve Harrington. Nejenom talentovaný herec, ale talentovaný zpěvák. Tak tyhle ty pesky za malý okamžik v éteru fajnu, taky Raven and Arix, Orange County, Love Me, no to tady všechno bude. Morning Boost.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Kněžském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz. Léto a Kněžském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Léto patří adrenalinu.

0: Talenta od Olvinu.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Raven Lynae, Rex Orange County, jejich Love Me Not. Něco, co nám dohrává tady na Fajnu při pondělí. Myslím, že se většina z nás těší na tu jednu jedinou hru. A to je GTA 6. Čekáme na to všichni, čekáme na to už dlouhý roky. Už jsme to měli dostat minulý rok, nedostali, tak snad to dostaneme tenhle rok. By the way, pokud to nevíte, tak právě Rockstar, který je právě vývojář GTAčka, tak má v plánu na Netflix dát takový jako, jak to říct, takový trailer. Vtip je v tom, že trailery mají třeba 2 minuty maximálně. Tenhle ten trailer údajně na Netflixu bude mít 30 minut a já si jenom říkám, jak šílený ten příběh v té hře bude muset být proto, abyste viděli 30-minutový trailer. Jako na jednu stranu se strašně těším. By the way, vy, co nemáte Netflix, ale milujete GTAčko, taky na to čekáte, tak se samozřejmě o nic nepřijdete. Oni totiž to sice dají na Netflix těch 30 minut, ale v zápětí 6 hodin na to to dají i na YouTubeko. Kdy to bude? Bude to 27. srpna, což je už za chvilku. Bude to někdy v odpoledních hodinách a myslím si, že na YouTubeku to bude právě den na to. Tak jenom, abyste věděli, že to bude mít 30 minut. Fakt jsem čekala jako maximálně 5 a oni řeknou 30. Ale tak hele, doufám, že ten příběh alespoň bude stát za to. Tak jenom takový menší info a pokračujeme. Před námi Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: University Software, to je něco, co nám dohrává tady na Fajnu, 20 minutek do 7 hodiny a jak to bude vypadat dál, to je jenom na vás. Co budeme hrát? 724634634, pojďte napsat jméno interpreta, název songu, který byste chtěli pustit a pokud to bude v rámci našeho playlistu, já vám to tam velmi ráda dám. Takže ještě jednou, 724634634, co byste chtěli zahrát, co by vám po ránu udělalo radost, napište jméno interpreta, název písničky a uvidíme, kdo dřív píše, ten dřív hraje samozřejmě. Než se ale tak se než napíšete, pojďme se podívat, co nám bude do té doby hrát. Před námi třeba Shouse, Love Tonight. Nebo Tame Impala, Jenny, Dracula, to všechno tady bude. A jak to bude dál, je jen a jen na vás. Morning Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

Show's Love Tonight. Za pár minutek 7. hodina, vy posloucháte Fajn. No a jak to na Fajnu bude znít dál, je jen a jen na vás. Pojďme se podívat na ty nejrychlejší zprávy, které nám přišly. Píše třeba taková Terka: ahoj, tady Terry, pro lepší ráno nám dej prosím Fancy od Bena a Sofiana. OK, ukládám do playlistu. A taky je tady zpráva od Dana: ahoj Wendy, po ránu by to chtělo nabudit, hlavně když máme to pondělí, co takový Pitbull. A song o tom, jak nemá peníze na nájem, ale stejně jde do klubu. Přesně teď nevím název, ale ty určitě budeš vidět. Ahoj, Dan. Jasně, Dane, že vím. Takže Pitbull s ním Neo, Time of Our Lives. Tak jo, tohle je playlist podle vás, pojďme si to užít do konce hoďky.

0: Snídobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: nich vědět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fine.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: TikTok má v USA zaplatit 400 milionů dolarů, tedy přes 8 miliard korun, kvůli porušování soukromí dětí. Platforma měla sbírat jejich osobní údaje bez souhlasu rodičů a nedostatečně mazat účty uživatelů mladších 13 let. TikTok teď slibuje přísnější kontrolu věku a větší ochranu dětí. Do hodně emotivní situace se dostal ženich z Texasu. Na své svatbě si totiž zatancoval se ženou, která dostala plíce jeho zesnulý maminky. Ta zemřela v roce 2012 a díky transplantaci mohla žít dál. Ženich ji proto pozval k tanci, který původně plánoval právě se svou maminkou. Hlavním důvodem stěhování prince Harryho a

Pátky po 7 hodině, krásný dobrý ráno všem, co posloucháte při pondělí. Máme 24. srpna a máme ranní pondělí. Vím, že je to těžký, vím, že je to složitý, vím, že to není vůbec lehký a že je to hlavně otravný. Proto si pojďme dát nějaký dobrý songy, proto abychom se mohli probrat, abychom se mohli nabudit a abychom nemysleli na to, že dneska znova jdeme do práce. Tak jo, Kygo, Khalid, Griffin, jejich Save My Life, nebo teď už David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, jejich Crazy What Love Can Do. Tak jo, krásný dobrý ráno. Morning Boost. Spending.

Kill It, Griffin, Save My Life. Ne, Life, Love, pardon. Máme 9 minutek po 7 hodině raní. Vy si dáváte fajn. Bugatti, by the way, už nevyrábí jenom auta, už to nejsou auta, už to jsou dokonce i televize. Bugatti totiž vytvořilo, nebo takhle spojilo se se společností CSeed, která je v Rakousku, která právě dělá různý elektro, hlavně teda televize, a vytvořili společně CSeed Bugatti N1. Je to televize, která zprvu nevypadá jako televize, jo. Mně to třeba připomínalo takovou jako mini ledničku, do který se nic nevleze, ale je samozřejmě vysoká. Nicméně ono se to jako otočí a otevře. Je to prostě otevírací televize, jako máme třeba smartfony, flipfony, tak tohle to je úplně na podobný princip, prostě se to rozevře. Je tam i technologie, kdy nevidíte ty přechody té obrazovky, má to mít 4K, je to prostě bomba. Jediný, co je na tom bolestivý, tak samozřejmě víme, že Bugatti samo o sobě, když se řekne auto, není úplně nejlevnější, tak tahle televize na to není jinak, jo? Je to asi 400 tisíc dolarů za takovou televizi. Jako já jsem šťastná pro Bugatti, že se jim podařilo něco takového vytvořit, ale proč ne, nápad super, za 400 tisíc dolarů rozhodně bomba. Jenom škoda, že Bugatti tam nahoře někdo neřekl, že v dnešní době se upřímně televize už nepoužívá, ale když si to vyrobili, tak prosím.

co se teď trenduje na TikToku. Dua Lipa, Training Season. Holky a kluci manifestující si takovýho přítele, o kterým Dua Lipa zpívá. Vy, by the way, posloucháte Fajn a pojďme si vymanifestovat, co nám bude hrát dál v playlistu. Před námi Imagine Dragons, jejich Bones. Je to magický v mých kostech. Tohle to si všechno dáme za malý okamžik, nebo všechno, tuhle tu písničku. Ale samozřejmě, aby to nebyla jediná věc.

0: like how you, I love it. Něco jednoduše prostě pro vás do vašich uší. Něco, co vám může pomoct zvládnout to pondělí. Takže rozhodně volume doprava, protože za malý okamžik tyhle ty pecky v éteru jen a jen pro vás. Jen a jen pro to pondělní ráno. Pokud někdo stává později, tak to neuslyší. Budete to jenom vy, protože máte to privilegium. Tak jo, za malý okamžik tady na Fajnu. Morning Boost.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.

0: Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Igor, Let You. Máme 7:30 ráno. Vy posloucháte Fajn a možná, pokud máte sem tam jednou za čas bolest hlavy, vám ji můžu vyřešit. Takhle, já nevím, jestli to opravdu funguje. Tohle to je něco, co jsem našla na nějakých jako stránkách, který se právě baví o nějaký medikaci, jako rychlomedikaci. Nefunguje tohle na migrény, takže pokud trpíte na migrény, je mi líto, ale pokud vás jednou za čas bolí hlava, tak prej údajně vám pomůže si vzít špetku soli, tu si dát pod jazyk, nechat to tam pár sekund, pak se napít sklenice vody, tu celou vypít samozřejmě, a do 5 minut by ta bolest hlavy měla odejít. Každopádně pokud máte migrénu a fakt na ně trpíte, tak tohle to vám může spíš zhoršit ten průběh migrény, než aby vám to zlepšilo. Na to si samozřejmě vemte to, co znáte, ale pokud prostě znáte takový ty bolesti hlavy, že je to jednou za čas, není to migréna jako migréna, je to prostě jenom takový nepříjemný tlak, tak tohle by údajně mělo pomoct. Já to nevím, já nejsem doktor. Pokud je někdo z vás doktor, klidně mi dejte vědět, jestli tohle to je vůbec dobrý nápad nebo ne. A by the way, pokud jste to někdo vyzkoušeli nebo to máte v plánu, dejte mi potom echo, jestli to jako zapůsobilo. Protože to je něco, co mě fakt zajímá. Když si tady čtu komentáře různý, tak někdo říká, že to funguje na 99%, někdo říká, že jak kdy, někdo říká, že to zkusí a pak dá vědět a ještě nám tady vědět nedal. Tak sůl, voda, to podjazyk, no a migréna by prý, migréna, bolest hlavy by prý měla být do 5 minut pryč. Tak třeba, když to vyzkoušíte, vzpomeňte si na mě a fakt mi to tady napište. No nic, my pokračujeme, před námi Clock Clock Adoria.

0: 7. Nobody Horemix. Vítej mezi náma, to je něco, co nám tady dohrálo 20 minutek do 8 hodiny raní při pondělí. By the way, jsme se bavili o tom, že prej, když si dáte pod jazyk špetku soli a pak to zapijete vodou, tak do 5 minut by vám měla zmizet bolest hlavy, neplatí samozřejmě pro migrény. Napsal před chvilkou Kuba, ten napsal, můžu říct, že ta sůl vážně zabrala, bylo to asi do 7 minut. Čau Jakub, krásný ráno. Krásný ráno i tobě, díky za zprávu. Nicméně pojďme se věnovat ještě něčemu dalšímu. Já jsem narazila na skvělou stránku, nebo takhle, vy víte, že já ji mám velmi ráda, je to taková nejmenovaná stránka jménem miminko.cz, nebo tak nějak to tam je. A tam se vždycky zhrne nějaká jako zajímavá debata. Kolikrát si říkám, že už ty komentáře jsou horší než komentáře na Facebooku. Nicméně pojďme společně vyřešit jedno takový dilema, který tam momentálně mají. Doufám, že některé maminky třeba, které se zúčastnili této konverzace, poslouchají. Ten problém zní následovně. Mají rodiče povinnost. Teda rodiče, mají prarodiče povinnost hlídat děti? Ano nebo ne? 724634634, pojďte psát vaše názory. Mají prarodiče povinnost, takovou jako nepsanou, hlídat děti? Já nevím, jako za mě ne, ale pojďte klidně dát vědět 724634634, jestli ano nebo ne, a napište proč, to je něco, co mě rozhodně zajímá. A my do té doby si dáme něco naprosto skvělýho. Under My Pillow, Sofian Mešmeš, Meet You, nebo Met You. 2020 Vision. Taky tady bude Aztek DJ Coco, Everything's Alright. Takže rozhodně poslouchejte a pojďte psát vaše názory, jestli prarodiče mají povinnost hlídat vaše děti. 724634634. Morning Boost.
1: Fajn. Atención, señoras y señores.
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Hashtag DJ Coco. Kurt D. Everything's alright. To nám dohralo tady na fajnu 10 minutek do 8 hodiny ráno a my řešíme základní otázku z jedné nejmenované stránky jménem Emiminko. Mají prarodiče povinnost hlídat děti? Byla tam nad tím velká debata, fakt jakoby mě to fakt přišlo horší než komentáře na Facebooku, teda jak se tam všichni nám do sebe rili, všichni se tam cpali ty svoje názory, nikdo nebral nějaký posudek toho druhého, prostě každý potřeboval říct tu svoji pravdu. Pojďme se podívat na to, co píšete vy a pojďme to prostě jednoduše rozhodnout, protože co jinýho. Píše třeba Kuba z Mostu, ahoj, za mě rozhodně povinnost nemají. Nejvíc mě fascinuje, jak se k ním jako prarodiče hlásí, jak jsou vnoučata pro ně vše a pak, když se pohádáme my dospělí, tak ani vnoučata neznají. To je smutné, jinak zdraví táta a máma, snad poslouchají, ahoj Jakub z Mostu. Taky je tady zpráva, ahoj ty prarodiče, si ty děti přece neudělali, aby měli tuhle povinnost. Je to jen super bonus, pokud chtějí hlídat dobrovolně. Míša, OK. Taky je tady zpráva od Irči, ahoj, je samozřejmě, že ne. Pokud chtějí a mají čas, proč ne, ale povinnost, to je smutné, to fakt nemají. Mě dceru babička hlídala jen malinko, byla hodně nemocná a tak to beru i dnes. Já jsem babička a bohužel taky hodně nemocná a dcera se mě vždycky zeptá, jestli budu chtít 2,5letou holčičku hlídat na hoďku, nebo ne. OK, může být, taky píše Michal, tenhle ten názor mě vlastně hrozně pobavil a úplně jsem si vzpomněla na to, jak se to děje teďka kolem mě vlastně strašně často. Michal píše, když mají pořád dotazy, kdy už budou vnoučata, tak ať si je pak užívají na hlídání. Hele, jako by tohle je možná dobrý point částečně. A pak je tady ještě zpráva, ahoj, ano, mají povinnost, protože když jsou rodiče pryč, pro rodiče je prostě musí hlídat, co by dělali, kdyby tam nebyli. No, hele, takhle nemusí je pohlídat, když na ně nemají čas. Ale hele, každýho názor. Já se asi stotožňuji s tím, že pokud do vás hodně rodiče rý s tím, že máte mít děti, jak kdy budou, protože chtějí být prarodiče, tak ať si to potom hlídají, že jo. Ale souhlasím s vámi. Za mě vlastně jako povinnost opravdu nemají. OK, díky moc za vaše zprávy, myslím, že jsme to vyřešili. Doufám, že poslouchají některé ty paní, které se tam hádali společně, kdo má a nemá povinnost. A pokračujeme. Před námi Katy Perry, Firework. Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost.

0: sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto!
2: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
7: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
8: Novela zákoníku práce má lidem dát větší přehled o tom, jestli za stejnou práci náhodou neberou míň než jejich kolegové. Zaměstnanci by nově mohli zjistit informace o průměrné mzdě na podobné pozici, a to včetně některých benefitů. Cílem je hlavně větší férovost a transparentnost ve výplatách. Průzkumy seznamovacích aplikací ukázaly, že až 59% mladých žen by nerandilo s mužem, který se nepovažuje za feministu. U mužů je to jenom 35%. Pro ženy přitom feminismus znamená hlavně férové rozdělení domácích povinností, respekt a sdílení emoční zátěže. Mark Ruffalo odmítá obvinění z antisemitismu, poté co zkritizoval plánování spojení Paramountu a Warner Bros. Herec tvrdí, že kritika izraelské vlády nebo i firemních manažerů není útokem na Židy.

Poslední hodinka Morning Boostu je na svém startu přesně 2 minutky po 8 hodině. Máme pondělí 24. srpna. Krásný dobrý ráno všem, co ladíte fajn, nebo jste ho právě naladili. Pojďme se naladit na to pondělí, protože pondělí je vždy těžkým dnem a můžeme si říkat, že to tak není, ale všichni víme, že to tak je. OK, před námi Loy, její Red Eyes, nebo teď už Sky Newman, FU and UF. Morning Boost.

0: Red Eyes. 8 minut po 8 hodině přesně. Posloucháte fajno a poslouchejte dál, protože tady pro vás něco máme.
1: Žádné nudné přednášky. Jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fine.
0: Už 17. září proběhne v Praze v Meat Factory díky asociaci společenské odpovědnosti Sustainability is not dead. A co to je? No to jsou přednášky, které řeší témata od klimatu až po sexualitu. A teď si určitě říkáte, fu, zase nějaký trapný, nudný přednášky. Ale já teda nevím, na jakých trapných, nudných přednáškách můžete vidět program, kde je drag show, nebo sober rave, nebo kuchyňský péčko a tak dál. A protože my s Fajnu tam na této akci budeme přednášet taky, tak pro vás máme lístky, aby jsme tam nebyli sami, protože my vás tam chceme vzít sebou. Takže nabíhejte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, nastavte si upozornění, protože během dneška se tam soutěž v příspěvcích rozhodně objeví. Budete mít zase nějaký úkol odpovědět na nějakou otázku a lístky můžou být vaše a už 17. září se můžeme společně vidět a můžeme spolu řešit důležité otázky, které trápí lidstvo. Tak jo, tak ještě jednou Instagram Fajn Radio a my pokračujeme.

0: Summer. To nám dohrává tady v Eteru Fajnu. Máme 17 minutek po 8 hodině raní. Krásné dobré pondělní ráno všem, co posloucháte. Hele, pojďme si udělat takový jako menší průzkum, jo? Pojďme se líp poznat, protože mě vlastně zajímá, jaký je váš styl hudby, co vlastně posloucháte. Jaký jsou vaši nejoblíbenější interpreti? Samozřejmě styl musíte mít nejlepší, protože posloucháte fajn, jinak by to nedávalo smysl, že jo? Ale kdo je váš oblíbený zpěvák? 724634634. Kdo by podle vás měl vládnout vlastně našemu playlistu? Třeba když tom, co nějaký jméno bude opakovat hodně často, tak to předám našemu hudebnímu manažerovi a možná se nad tím zamyslí. Tak pojďte psát 724634634. No a do té doby třeba tohle. Lady Gaga, její Dead Dance. Třeba zrovna Lady Gaga je ta, co vám vládne ve vašich srdcích. Nebo je to třeba Giant Rooks. Nebo to může být Rue Gale. Nebo Dominic Fike. Pojďte psát 724634634. Do té doby tato ta pecka. Morning Boost.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Miles Smith, nice to meet you. Máme půl devátý. Vy posloucháte Fajn a já teda musím říct, že mám pocit, že mi to ráno naprosto skvěle utíká. Nejenom díky vám, ale i díky skvělé hudbě. Každopádně, bavili jsme se o tom, kdo je váš oblíbený interpret. Kdo je to za vás? Já za sebe můžu říct, že já miluju Zara Larsson a miluju Alexe Borena, ale to už tady většina z nás docela ví. Pojďme se podívat na to, co píšete vy. Je tady několikrát zmíněný Kellyn, tak to je dobře, že posloucháte zrovna Fajn, protože Kellyna tady hrajeme velmi často. Taky někdo píše, ahoj, můj zpěvák nejoblíbenější je Fleetwood Mac a jeho song Lies. Neznám a doufám, že jsem teďka to jméno přečetla správně, pokud ne, klidně mě oprav, když tak se omlouvám. Píše taky Karel z Ústí, jednoznačně Rest, dále Bobby Blaze, Robin Zoot, Ektor, občas Slaďárny jako Slavíček nebo Davík. Je to spíš podle nálady, ale moje deep láska je Vesem. Dobré ráno, Karel z Ústí. OK, díky moc za zprávy. Taky tady píšete One Republic, taky Sofian Mešmeš, Ben Kristoval, ten je tady taky nespočetněkrát a taky je tady Eva Farná a víte co? Já mám pro vás překvapení. Ta Eva je tady v playlistu momentálně. Teď já jsem jí tam nedala, ona už tam byla předem, takže si jí pojďme dát. Díky moc za vaše zprávy. Tyhle ty zprávy přeposílám i našemu hudebnímu manažerovi, který má dovolenou. Já mu to pošlu, když má tu dovolenou. A třeba napravíme trošku ten playlist a bude to víc podle vás. Tak jo, Eva Farná, neříkej, co má se stát.

0: Clean Bandit, Sean Paul, and Mary. Jejich Rockabye. I takhle může znít Fajn Rádio, hezky po ránu. Máme pár minutek do 8:45. A pojďme se podívat, jak bude znít dál. Jen a jedině pro vás Ed Sheeran, jeho Bad Habits. To tady dlouho nebylo, protože to musíme dát. Takže volujeme doprava za chvilku Ed Sheeran, jeho Bad Habits. No ale taky, třeba Olivia Rodrigo. Malinko zpomalíme. Dáme si Drop Dead. Takový rozjezdový pondělí. Myslím si, že lepší songy na to nenajdete. Takže zamlí okamžik tyhle ty dvě pecky. Takže volujeme doprava. A jak říkám, za chvilku. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
8: Yes!
7: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yes!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

dostává tady chvilku do 9. hodinky. A to znamená jedno jediný, Morning Boost je u konce a startuje Music Boost s Andrejkou Kautskou. Mějte se krásně, užijte si pondělí, přežijte to pondělí a slyšíme se zase zítra od 6 do 9, tentokrát snad už i s Fikim. Tak jo, ještě jednou čau a tady je Ray, Where is my husband?

0: nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Mizuno Neoneran Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neoneran.cz.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
8: News. Českým teenagerům začíná vonět podnikání. Počet podnikatelů do 20 let se za posledních 10 let víc než zdvojnásobil. A na konci loňska jich bylo přes 17 tisíc. Mladí nejčastěji rozjíždějí biznis ve stavebnictví, sportu, zábavě nebo třeba IT. Roli hrají i sociální sítě a online svět, kde se dá zákazníky oslovit prakticky i hned. Ve švýcarských Alpách vznikají luxusní stavební trezory pro superboháče. Do podzemí si budou moct uložit peníze, zlato, umění nebo třeba veterány. Jeden trezor vyjde až na 20 milionů korun a pronajímá se na 99 let. Má chránit nejen před zloději, ale i před globálními krizemi. Od ledna by měla minimální mzda v Česku vzrůst o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle aktuální prognózy ministerstva financí. Minimální mzda by tak nově odpovídala zhruba 44,5% průměrné mzdy.
5: Fajn.

0: Dobrý den, ať už jedete do práce nebo třeba z práce, vezete někoho na nákup nebo teprve se odhodláváte vstávat z postele, jsem v tom s váma. Startuje nám dnešní Music Boost dopoledne, který jako vždycky nějak prolomíme.
1: Music Boost. Give me five.
0: Fine. A taky pět songů na rozjezd samozřejmě, protože to pondělí to potřebuje. Ba si to i zaslouží. Kungs, jeho Never Going Home. První společný song a já vás vyzývám, pojďme si ho sakra pořádně užít.

Gimme 5, to je 5 songů na rozest, který si každý všední den v Music Boostu dáváme. Dneska je uzavírá Hozier, jeho Nobody Soldier. Dneska ráno mi prosím vás něco došlo a to jsem málo kdy stával. Dneska mi došlo, že jedeme úplně poslední prázdninový týden. Jako asi se všichni shodneme na tom, že jakmile nejsme jakoby studenti nebo nemáme doma svoje vlastní děti, tak ty prázdniny tak nějak jako neřešíme, protože prostě jdou jako mimo nás. Teda takhle máme klidnější ranní špičku a víc prostoru v autobuse, jo. Ale jinak vlastně žádná změna. Co se nás ale dotýká, je prostě léto. To odchází vlastně vždycky společně s prázdninami. A proto mě zajímá takhle hezky po ránu letošní highlight. Letošní highlight, když bychom museli vlastně jednu věc vypíchnout, jakoukoliv zkušenost, událost, prostě cokoliv, co opravdu, když se řekne léto 2026, tak si vždycky vzpomenete. Za dalších nějakých 10-20 let si řeknete, jo, 26, jo, to se stalo tohle. 724-634-634, pojďte se mi hezky pochlubit, no a mezi tím já vám můžu slíbit,

a jedna z těch novějších pecek Taylor Swift, Fate of Ophelia. Tak hezký dopoledne na Fajnu.

0: CZ.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Pondělní dopoledne, dáváte si Music Boost na fajnu, dohrává Damiano David, taky Neil Rogers, jejich Talk to Me. Až vám někdo za 10 let položí otázku, jaký bylo léto roku 2026, co odpovíte? Léto pomalu, ale jistě končí a tohle jsou ty nejvíc top momenty vás posluchačů. Jarka napsala, že nejlepší byl týden na Šumavě, že se odpočinula a užila si správný český léto. Musím říct, že jako takovýto typický český léto jsem dlouho nezažila. Jo, dojít si na houby, sjet si třeba prostě Vltavu a být prostě jakoby v přírodě v Česku. Vždycky někam jakoby odlítám a pak mě to možná zpětně i mrzí. Tomáš si ale právě naopak splnil sen a téměř celý léto procestoval. Lada píše, ahoj, jednoznačně voda, sjížili jsme Vltavu a letos byla mega sranda. Taky píšete samozřejmě různý festivaly, koncerty. Musím uznat, že letos byly všechny ty line-upy jako nabitý, jako víc než normálně. Takže jakoby věřím, že jestli jste dali prostě jeden, dva festivaly, tak to prostě je zážitek jakoby na dalších 10 let. Taky se ozvalo několik nevěst, včetně mě. Můj highlight letoška je taky moje svatba. Petr píše, vím, že to bude znít trošku divně, ale určitě mě někdo pochopí. Já jsem se letos rozvedl a myslím si, že to byl jednoznačně můj highlight léta. Jo, tak proč ne? Hele, někdo koncert, někdo rozvod.

0: Alex Warren, jeho Passenger, to je song, který nám dohrává ve 9:45 na Fajnu. Jestli jste ještě nesnídali a hledáte nějakou inspiraci, tak dneska se slaví wafle, jo, dneska je den waflí, takže já vím, že možná jako sladký snídaně nemusíte, ale dneska můžete udělat výjimku. I like the way you kiss me, tohle bude za chvilku Artemas. Takže vy si sežeňte snídani a já posílám tenhle banger. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky.cz.

Vizem si Bees Honey, jejich Ed Party. Tohle je dnešní Music Bus na Fajnu. Co je podle vás úplně nejvíc sexy? Nejvíc sexy. Možná se shodneme na tom, že je to inteligence. Nebo aspoň se to říká, že inteligence je sexy. Možná na tom opravdu něco bude, vědci to konečně teď potvrdili. Výzkum ukázal, že inteligentnější muž i žena jsou ve vztazích prostě ohleduplnější. Méně sahají k urážkám, výhruškám, méně k manipulaci a jsou prostě ochotnější do vztahu investovat čas a energii. A ono to dává vlastně smysl, je to logický, že jo? A já si říkám, potřebujeme na tohle mít jako vědce, aby jsme si to uvědomili. Když má přece člověk něco v hlavě a má trošku empatii, tak se přece umí chovat jako slušně a tím pádem je pravděpodobně i dobrým partnerem, ne? Já vlastně nechápu vždycky to, že věda musí občas prostě potvrzovat věci, které jsou prostě logické. A pak čteme jako milion článků, vědci zjistili, vědci potvrdili. Já chci být asi vědec. Já chci taky jakoby potvrzovat věci, které nepotřebují potvrzovat. Ale jestli jste to třeba netušili a netušili jste to, že prostě inteligence je sexy, tak teď to díky tomuto průzkumu víme.

0: Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena.cz.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.

údaje bez souhlasu rodičů a nedostatečně mazat účty uživatelů mladších 13 let. TikTok teď slibuje přísnější kontrolu věku a větší ochranu dětí.

0: Style.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
3: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: S 10. hodinou pokračujeme v Music Boostu. Taky máte strach z toho, že by se vám náhodou mohlo dařit? Máme tady nový zjištění, který za chvilku zdrbneme, probereme. Taky se možná, ale jenom možná, bude soutěžit. A taky si po 10. jako vždycky dáme lubriku. Tak u toho buďte a leďte fajn.
4: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Tohle už Kelin, Sofian, jejich pistácie.

0: Leony, její Don't Worry. Tak všichni Don't Worry, přesně ve čtvrt na 11 na fajnu. No a když jsem na začátku hodiny říkala, že možná budeme soutěžit, tak jsem to myslela vážně.
1: Žádné nudné přednášky, jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fine.
0: Soutěžíme na našem Instagramu. Máme tam pro vás další soutěž, která pojede celý tenhle týden na takovou netradiční konferenci Sustainability is not dead v Praze v Meat Factory 17. září. Nejde prosím vás o takovou klasickou konferenci, při které je jakoby nuda a je těžký ji zvládnout. Ba naopak, tahle akce propojuje udržitelnost s tématy, jako je třeba klima, aktivismus, společnost, sexualita a další takový ty témata prostě bez tabu, jo? Výherců bude celkem 5 a každý z nich získá až 2 vstupenky. Akci pořádá Asociace společenské odpovědnosti a jestli vás můžu jakoby natýzovat na to úplně za mě nejvíc v programu, tak je to prosím vás náš hudební manažer Libor Červinka, který tam bude mít svoji vlastní přednášku společně se zpěvačkou Sarou Nov o pohledu na mladou generaci, hudbu a taky to, co s takovou hudbou dělá dneska umělá inteligence. Já si myslím, že tohle si nesmíte nechat ujít. Soutěžíme tedy ode dneška a končíme v pátek. Tak mrk mrk na Instač.

0: říkám nářez Macklemore. Tak jo, nevím jak i vy, ale já jsem tohle při pondělku rozhodně potřebovala. Líbíš se mi, chci tě mít ráda, ale zároveň víme, že spolu nemůžeme bejt. Tohle se prosím vás, ty písně se zpívá pořád dokola. Podle mě to je jedna z nejhorších výmluv, proč s někým nejít do vztahu, jo. Jednou jsem randila s někým, kdo mi řekl, miluju tě a proto s tebou nemůžu bejt. Tak tohle mi ten song totálně připomíná. Izraelská tříčlenná skupina Temper City, jejich Self-Aware. Tak za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém,
9: co neznám.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální...

0: Day, tohle je Nia na Fajnu, 5 minutek po půl jedenáctý. No a my moc dobře víme, co teď přijde.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Průzkum říká, že 60% lidí používá při sexu různé hračky. To znamená, že zbylých 40% jsou pořád lidi, kteří věří, že partner je ten nejlepší nástroj. A to je roztomilý. New music from Audrey Hepburn.

0: dohrává kamarádiho Be Mine dnešní Music Boost. No a pokud by vás zajímalo, co na Fajnu bude, bude hrát za chvilku. Bude to Malcolm Tooth, jeho Earrings. Pokud prosím vás chcete třeba znovu navázat kontakt s někým, s kým se už nebavíte, z jakéhokoliv důvodu, tak tenhle song je přímo pro vás. Je to písnička o nevyřčených citech. Zpívá se tam něco jako ve smyslu toho, ty náušnice jsou jenom záminka pro to, abych se s tebou mohl začít znovu bavit. To znamená, pokud se s někým nebavíte, pokud s někým nemluvíte, kupte mu náušnice a třeba se to změní. Music Boost.
1: Fajn. Atención, señoras y señores.
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
5: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
4: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
11: www.jonointeriér.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Major Lazer, taky DJ Snake a Leon. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Hele, máte se dobře.
1: Jo, jo.
0: A stresuje vás to. Máte někdy takovej ten divný pocit, že když se začnete mít jako fajn, že máte pocit, že se vlastně tím pádem určitě brzo stane něco špatného. Je to prosím vás strach, kterýmu se říká cherofobie. Jo, je to obava ze štěstí. Já jsem si myslela, že jsem jediná, která to takhle má, ale ne. Díky tomuto článku jsem se dozvěděla, že je nás víc. Prostě jsou to lidi, kteří mají prostě strach z radostných situací, protože někdy to dokonce i odmítáte třeba něco, co by se vám mohlo dařit, protože máte strach z toho, že prostě byste to mohli zakřiknout, takovou tu prostě fajn budoucnost. Jo. Moje paní učitelka totiž na střední vždycky říkala, že život je jako zebra, která střídá bílý a černý pruhy. Jo. A že když se vám děje něco vlastně zlýho, tak jste v tom černém pruhu a vždycky je fajn jako vědět, že následuje ten bílej pruh. A teď si pamatuju, jak všichni na to reagovali jako no jo, to je pěkný, to je taková dobrá pomůcka při těžkých jako dnech. A já si vždycky položila tu otázku, aha, takže když jste v bílém pruhu a cítíte se fajn, tak víte, že následuje černý. Fajn.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Dobrá hudba,
1: divný internet.
0: Jsme u obojího.
1: Fajn.
0: To nejlepší z rádia.
6: Fajn.
0: A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
6: Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Novela zákoníku práce má lidem dát větší přehled o tom, jestli za stejnou práci náhodou neberou míň než jejich kolegové. Zaměstnanci by nově mohli zjistit informace o průměrné mzdě na podobné pozici, a to včetně některých benefitů. Cílem je hlavně větší férovost a transparentnost ve výplatách. Průzkumy seznamovacích aplikací ukázaly, že až 59% mladých žen by nerandilo s mužem, který se nepovažuje za feministu. U mužů je to jenom 35%. Pro ženy přitom feminismus znamená hlavně férové rozdělení domácích povinností, respekt a sdílení emoční zátěže. Mark Ruffalo odmítá obvinění z antisemitismu. Poté, co zkritizoval plánování spojení Paramountu a Warner Bros. Herec tvrdí, že kritika izraelské vlády nebo je i firemních manažerů není útokem na Židy.
6: Fajn.
0: Music Boost.
1: Music Boost.
8: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Fajn.
9: S 11. hodinou oslavíme s jedním songem narozeniny. Taky se mrkneme na jedno drama na koncertu JCJ a doplníme to samozřejmě nějakou tou srandou. Jak jste v Music Boostu zvyklí, tak jdem na to.
0: Music Boost.
10: You know I will carry you home, whether it's tonight or

Beauty and Beat, tohle je Justin Bieber, taky Nicki Minaj. A taky dnešní Music Boost na Fajnu. Asi všichni máme takovýho toho jednoho kámoše, který mu rádi vždycky zaplatíme taxíka domů. JCJ musela teď v Anglii na svém koncertu přerušit celou akci, protože se v davu strhla velká rvačka. Takhle, jako správná zpěvačka hned zareagovala a z pódia se nejprve snažila tu situaci jako uklidnit, jo. Nejdřív upozorňovala prostě, hej lidi, prostě máte v sobě asi alkohol, je to zbytečný, taky možná ego tam hraje roli, tak prostě pojďme toho trošku nechat a užít si dál můj koncert, jo. Jenže to nepomohlo. Pak dokonce řekla, hej lidi, fakt toho nechte, jsou tady prostě malí děti, mohlo by se stát něco jako špatného. A ne, ani to proto no, jako nepomohlo. Když se chlapi perou, tak se prostě perou, dokud to jakoby nevyřeší, jo. Když se ale prostě opravdu to začalo být už jako fakt tak náročný, tak to dopadlo tak, že opravdu koncert musel bohužel prostě skončit. Dokonce byla tak zoufalá v jednu chvíli, že nabídla, že jim zaplatí Uber domů, aby mohli prostě v klidu fakt jako odejít. A to mě se na tom líbí. Úplně mi to připomnělo takovou tu klasickou scénku v pátek ve 3 ráno, jak prostě jste na té party a váš kámoš nebo kámoška už jsou trošku přetápli a už jsou takový trošku jakoby, no dělají takový věci, které by úplně ve společnosti dělat neměli. A tak co vy jako správný kamarád nebo jako správná JCJ uděláte? Zaplatíte jim

Ava, Benson Boone, 10 minutek do půl 12 na Fajnu. Teď si prosím vás s naší produkční Irčou vybíráme, kam pak půjdeme na oběd. A Irča přišla s tím, že jedna restaurace pojmenovává jídlo jakoby podle jako jmén. Jo, to znamená, dneska si můžete dát steak Tereza. Miluju to. Takže jestli chcete steak Terezu, tak musíte do Prahy. Uvidíme, jestli si třeba nedáme svíčkou Tomáše. A dáme si k tomu bramborovej salát Luděk. Za chvilku topic, taky Fireboy, Nico Santos, jejich buddy. Ale zase pak můžete po té odpolední pauze jako, že jo, přijít do práce a hej, co jsi zdal? Dal jsem si Terezu.

0: www.rozhlas.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
6: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music.

Bella Kay, jej I love it, I love it, I love it. Dnešní Music Boost na fajnu. Někdo prodává boty a ten někdo je Eminem. Prodával přesně 117 párů tenisek. Na každý hodí svůj podpis. Prosím vás, některé ty boty mají hodnotu až 35 tisíc dolarů, jo? To znamená, jsou to prostě kvalitní boty, ale nosil je. Prostě jsou onošený, což jakoby naopak lidi chtějí, protože mít doma tenisky, který si koupil Eminem, není to samý jako mít doma tenisky, který měl na sobě Eminem. Při koncertech, jo. Samozřejmě veškerý výtěžek putuje na charitativní účely, ale přivedlo mě to k takový tý jakoby otázce toho, že absolutně miluju tu představu o tom, že se ve svém životě dostanete do té fáze toho, že sedíte doma v obýváku a liháčem si podepisujete svoje boty, který pak prostě prodáte třeba za milion. Myslím si, že každý bychom jednou chtěli, aby někdo naše boty onošený ještě koupil za milion. A taky to podle mě musí ten Eminem být člověk, který se o ty boty dobře umí starat, protože když se podívám teď na ty svoje kecky, které mám na noze, ty byste prostě nechtěli. Posloucháš. To znamená, moudro dneška je, starejte se o boty, abyste jednou mohli prodat, až se stanete úspěšnými. 2026, Eminem.

0: Dohrává Loy její Red Eyes přesně ve 3:15 na Fajnu. A samozřejmě s playlistem Fajn Rádia pokračujeme. Za chvilku se můžeme těšit na další skvělý songy. Abychom mohli všichni dělat pam param param pam. Tak zazní Joel Corey, jo, Head Heart. Těch pam paradam tam najdete dost. Trošku pomalejší song, ale skvělej, je Joe, jeho End of Beginning. U toho si můžeme taky odfrknout. Tak laďte fajn. Music Boost. Fajn.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Na Fajnu dohrává Joeyho End of Beginning. Další song, který slaví narozeniny, je prosím vás Wings od Little Mix. Dneska je tomu 12 let, co vznikl song o sebevědomí a nenechávání se vlastně se ovlivňovat názorama ostatních lidí. Tohle byly Little Mix 12 let zpátky. A my si jedáme dneska na Fajnu.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Českým teenagerům začíná vonět podnikání. Počet podnikatelů do 20 let se za posledních 10 let víc než zdvojnásobil. A na konci loňska jich bylo přes 17 tisíc. Mladí nejčastěji rozjíždějí biznis ve stavebnictví, sportu, zábavě nebo třeba IT. Roli hrají i sociální sítě a online svět, kde se dá zákazníky oslovit prakticky i hned. Ve švýcarských Alpách vznikají luxusní stavební trezory pro superboháče. Do podzemí si budou moct uložit peníze, zlato, umění nebo třeba veterány. Jeden trezor vyjde až na 20 milionů korun a pronajímá se na 99 let. Má chránit nejen před zloději, ale i před globálními krizemi. Od ledna by měla minimální mzda v Česku vzrůst o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle aktuální prognózy ministerstva financí. Minimální mzda by tak nově odpovídala zhruba 44,5% průměrné mzdy.
1: Fajn. Music Boost.
3: Music Boost.
0: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Pondělí nám pokračuje v plném proudu, snažíme se ho všichni zvládnout, všichni přežít a dokonce si to i užít. Tohle je 12. hodina, taky Music Boost, taky já, taky vy. Nic víc prostě není potřeba.
1: Music Boost.
4: Ještě ty songy teda, Kygo, taky One Republic. Jejich Chasing Paradise.

0: Pretty on Paper, tohle je Rue Gale. Český talent, který můžete slyšet na Fajnu v Next Generation. Ale teď nám dohrává v Music Boostu. No a přiznejte se, kdo z vás alespoň jednou v životě dokázal někomu vlézt do telefonu? Taková ta klasika, já to normálně nedělám, ale měla jsem takový divný pocit, že tam něco najdu, víš? Hele, asi jsme prostě občas možná někdy tak omylem k někomu nekoukli, ale asi jsme taky nikdo nikdy nevěděl, že kvůli tomu porušujeme zákon, že jo? Neoprávněně prohlížíme cizí telefon a může to dokonce u soudu být posuzováno jako neoprávněný přístup k počítačovému systému, což vlastně platí i pro telefony. A to jsem nevěděla. Možná bych jednala v minulosti jinak. Hrozí prosím vás až 2 roky vězení, tak my víme asi, že v praxi by to asi nebylo tak úplně dramatický, možná jenom nějaký ty, ale jakoby takzvaně nepříjemka, jo? Řešit tohle v životě asi nechcete. To znamená, příště než někomu prostě vlezete do telefonu, zamyslete se nad tím, jo?
1: Tohle je Fajn.

0: Black Eyed Peas. Takhle nějak zní dnešní pondělí, hlavně když si ho dáváte s Fajnem. Song, který Eva Farná napsala pro všechny pracující lidi, si dáme za chvilku. Teda spíš pro lidi, co mají tendenci se přepracovávat. Perpetuum mobile. Uslyšíme na Fajnu i za chvilku.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. All the hits right here.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Průzkum říká, že 60% lidí používá při sexu hračky. To znamená, že zbylých 40% pořád věří, že partner je ten nejlepší nástroj. A to je roztomilý.

0: Show Me Love, It's MC Bees, Honey. To je song, který nám na fajnu dohrává krátce před 3:15 odpoledne. Dneska to nějak utíká, ty brďo, že najednou bude před náma poslední, poslední song. A my ho vždycky někomu věnujeme. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Komu dneska popotuje, co? Dneska pro všechny z vás, kteří ve svojí práci děláte něco jinak, hledáte jiné možnosti, varianty, dokážete prostě vystoupit ze zajetých kolejí, jo. My jsme tady vlastně dneska zmínili s naší produkční Irčou, že dneska na nás v nějaké restauraci vyjelo meníčko, kde dneska z nějakého důvodu, nevíme proč, ty jídla pojmenovali jinak, jakože třeba řízek Tereza, jo, tatarák Franta a podobně. A to mi přijde taky takový jako cool, je to něco jinýho. Zítra to zase bude jenom obyčejný řízek, ale dneska je to řízek Tereza. To znamená pro všechny z vás, kteří se nebojíte v práci dělat ty věci tak trošku po svém, tak trošku jinak. Tak za chvilku Taylor.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: složky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: All the hits.

dnešní pondělní Music Boost je u konce. Já vám děkuji za 4 společné hodinky. Dneska jsme zjistili, že lézt třeba někomu do telefonu je trestný, taky, že existuje strach ze štěstí. Dali jsme si opět další rubriku, no a taky jsme se pochlubili letošním létem, neboli jaký highlight z letoška je ten váš. No a zítra zase něco zdrbneme, něco se dozvíme, ale hlavně si taky něco pustíme. Vy teď pokračujte na fajnu s Kristinkou a já v 9.00 vás zítra zase očekávám na startu Music Boostu. Tak ahoj!

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 2 minuty po 1 odpoledne a už je tady Hanka, aby vám řekla, co se kde děje.
3: TikTok má ve Spojených státech zaplatit 400 milionů dolarů, tedy přes 8 miliard korun, a to kvůli porušování soukromí dětí. Platforma měla sbírat jejich osobní údaje bez souhlasu rodičů a nedostatečně mazat účty uživatelů mladších 13 let. TikTok teď slibuje přísnější kontrolu věku a větší ochranu dětí. Do hodně emotivní situace se dostal ženich z Texasu. Na své svatbě se totiž zatancoval se ženou, která dostala plíce jeho zesnulé maminky. Ta zemřela v roce 2012 a díky transplantaci mohla Kerry dál žít. Ženich ji proto vyzval k tanci, který původně plánoval právě se svou mámou. Hlavním důvodem stěhování prince Harryho a Meghan do Anglie má být pracovní nabídka pro Meghan. Podle spekulací by mohla získat roli v seriálu Gentlemani. Nic z toho zatím není oficiálně potvrzené, ale jejich návrat by rozhodně vzbudil pozornost.
1: Fajn.
2: Krásný pondělní odpoledne, po víkendu jsem zase zpět. Fajn warm-up je tady, před náma 4 společné hoďky a já vím, to pondělí je těžký, navíc je to pro spoustu z vás asi poslední týden prázdnin před návratem do školy, do nějakého normálního režimu, tak si to pojďme udělat hezký, pojďme si to užít a to uděláme jak jinak než s dobrým playlistem. Tak let's go hned na první song, Luke Matafix, Big Siddle.

0: Andres, já nevím proč, ale Sombr mi prostě připomíná podzim, což ještě nechcem, ale minimálně už jsme se na to trošku naladili. Jestli jste taky ten typ, co se dokáže omluvit třeba i dveřím za to, že jste do nich narazili, tak vás vítám v klubu chronických omlouvačů. Pokud patříte k lidem, kterým stačí, aby se váš šéf třeba u kávovaru nadechl o půl tónu níž a vy už v hlavě sepisujete výpověď, jo, já to znám. Po každém rozhovoru v posteli si, nebo ten rozhovor máte kdekoliv jinde, ale v posteli si to pak přehráváte ve dvě ráno a říkáte si, jestli to vaše ahoj neznělo moc agresivně a fungujete jako takový chodící seismograf na cizí nálady. Psychologie říká, že jsme si tenhle reflex vytrénovali v dětství, aby jsme udrželi doma mír, jenomže teď v praxi to vypadá tak, že máme pocit, že je naše osobní zodpovědnost, třeba i to, že v práci dojde toaleťák. Jenomže tenhle přehnaný overthinking nám prý vůbec nic nepřinese. Jaký překvapení, že jo? Takže klídek, svět se netočí jenom kolem tohodle, pojďme si to připomínat. A vy mi napište, kdy naposledy jste se takhle za něco zbytečně omlouvali. Třeba, že jste narazili do dveří, nebo šéfovi, když se na vás blbě podíval. Napište mi, stává se to, tak já nevím, já se omlouvám vám možná za blbou otázku. Napište 724634634, za co jste se naposled blbě omluvili. No a teď si dáme zase song, který ale totálně připomíná léto. Shakira, Burna Boy, Die Die. Právě teď.
1: Hi, I'm Shakira.
2: What up, it's Burna Boy.

0: právě... Pokud právě tancujete, ačkoliv u toho tak trošku brečíte, protože je pondělí, tak to děláte dobře. To zařídil Damiano David, Born with a Broken Heart, song, který nám právě teď dohrál na Fajnu. No a společně probíráme, za co jste se naposled omluvili. Ačkoliv to byla vlastně blbost, za kterou byste se omlouvat nemuseli. A pobavil mě Dan, protože Dan napsal, že se musel omlouvat přítelkyni za to, že na ní byl zlej v jejím snu. Prej se tam k ní choval hnusně a dostal za to kázání, tak se musel omluvit, jo, tak. Chápeme, asi všechny holky jsme někdy měli nějaký takovejhle sen, takže Dan udělal rozhodně dobře, že se omluvil. No a Kája píše, že se omlouvala kurýrovi s jídlem za to, že venku prší a on chudák musel jet na skutru v dešti. Validní, taky bych se omluvila. Takže v pohodě, za mě naprosto v pořádku, ale samozřejmě jsou to jenom naše nějaký pocity. My za chvilku pokračujeme v dalším playlistu Disco Lines, ty naše No Broke Boys. Totální energetický náboj už za chviličku tady na Fajnu.
1: Nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: To je krásná kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: To bych chtěla domů.
10: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
11: www.junointeriér.cz.
12: Využijte váš prostor. Oh!
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

Ladíte fajn pondělní odpoledne, si zpříjemňujete taky s Teddy Swimsem a jeho Mr. Know It All. No a teď tady máme největší revoluci tohodle léta, kadeřnický kolaps. Norská mašina na góly Erling Haaland se totiž naštval a bez varování poslal k zemi svou ikonickou blondětou hřívu. Ještě před pár týdny se všem smál do obličeje, že dlouhý vlasy si rozhodně nechá, no ale teď najednou boom. Na Instagram vysekl fotku s krátkým sestřihem a půlka planety má z toho existenční krizi. Jedna polovina fanoušků brečí, že Haaland přišel o svoji vikingskou auru, magickou sílu a co když teď už nebude dávat góly. No ale druhá polovina jásá, že aspoň konečně nevypadá jak princezna Rapunzel, která spíš omylem zabloudila na hřiště Premier League, ani jako zloděj gumiček do vlasů svojí přítelkyně. Ale mě to spíš přivádí k otázce dobrých účesů, protože účes u chlapů udělá strašně moc. A je to otázka, kterou my holky pravděpodobně pravidelně probíráme u vína, kluci možná někdy před zrcadlem, ale mě teď zajímá váš názor. Jaký účes je podle vás u chlapů úplně nejlepší? Dlouhý, krátký, holovlavý. Napište mi, jaký účes se vám nejvíc líbí na chlapech. 724634634. No a chlapi, vy mi můžete napsat, jaký se vám nejvíc líbí na vás. A k tomu si dáme jednoho skoro holohlavého umělce. Eminem, jeho Houdini právě teď.

0: Emperor City a hit Self-Aware právě teď dohrává na Fajnu. No a společně probíráme vaše nejoblíbenější mužský účesy. Michal píše, že on to sjíždí do hola, jde o to pleš otřít a jít. To je zajímavý, nedokážu si to asi představit. A Sapča, ta mě docela potěšila, protože vidět, že tenhle trend popularity muletů se z nějakého důvodu vrací všude. Sapča píše, čau, mně se nejvíc líbí mulety a to mi to vždycky přišlo hrozný, ale teď z nějakého důvodu na tom ujíždím. Saby, nejsi v tom jediná. Díky moc za zprávy, děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a za chvilku si dáme zpěváka, který měl tak ikonický účes, že se zapsal do celý jedný generace. Justin Bieber v kombinaci s Kidem Laroyem a jejich Stay. Už za chviličku, tady na Fajnu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Here we go.

odpoledne. Spousta z nás se asi cítí vyšťavený, kdyby nás vysál Drákula, ale tenhle Drákula vám doufám dodal energii, protože song od Tame Impaly a Genie s názvem Drákula je absolutní bomba. A jestli si myslíte, že politické kampaně jsou taky jenom nuda, tak ne. Německá politika vás teď vyvede z omylu, protože německá politička Corina Jodejt z konzervativní strany tam totálně zbořila internet svým volebním plagátem. A ne tím, jaký má program, ale tím, že se na něm hrdě usmívá, zatímco na krku má masivní zlatý chain, náhrdelník s nápisem MILF. A jestli víte, co to znamená, já doufám, že to nemusím vysvětlovat. A jak to vysvětlila ona, jo? Pokud znáte, co to znamená, tak ona řekla, že sice taky ví, co to opravdu znamená, ale že to podle ní symbolizuje nezávislou ženskou sílu. Jako jasně. To je podle mě úplně stejný případ, jak kdybyste před babičkou u nedělního oběda tvrdili, že zkrátka TVL, TVL, znamená třeba tichá věrná láska. A že to je nějaká vaše osobní spirituální mantra. Upřímně ale klobouk dolů před tím volebním štábem, zatímco ostatní politici tisknou nudný letáky, ona prostě nasadila zlatý řetěz a teď ji řeší celá Evropa. Příště už možná jenom stačí billboardy s nápisem WTF, vzdělání dělá frajery. Ne, takhle do toho zářijového nástupu by to podle mě bylo ideální. Vzdělání dělá frajery. Ve vzdělání tvoří frajery, tak WTF, spletla jsem svoje vlastní heslo, nevadí. Pojďme na další song. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, další bomba pro dodání energie takhle při pondělku. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

0: společně s Kelinem jsme si připili na zdraví nás všech v songu Samte, takže já doufám, že už máte nějakou odpolední kávu, drinčík, pivo, co chcete. Hlavně si něco dejte, něco dobrýho, protože my pokračujeme do další společné hoďky Fine Warm Upu, která bude ještě víc nabitá než ta první. Před náma třeba Robin Schulz, Cyril, Sam Martinich, World Gone Wild, nebo taky Ray, Where's My Husband. Jo, tenhle hit si zopakujeme, připomeneme si text, společně si zatančíme, zaspíváme, takže rozhodně zůstaňte na Fajnu, za chvilku jedem dál.
1: To nejlepší z hitparád.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn. To nejlepší z rádia Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: A Hani, 2 hodiny odbyly, pojď nám říct, co se děje.
3: Novela zákoníku práce má lidem dát větší přehled o tom, jestli za stejnou práci náhodou neberou míň než kolegové. Zaměstnanci by nově mohli zjistit informace o průměrné mzdě na podobné pozici, a to včetně některých benefitů. Cílem je hlavně větší férovost a transparentnost ve výplatách. Průzkumy seznamovacích aplikací ukázaly, že až 59% mladých žen by nerandilo s mužem, který se nepovažuje za feministu. U mužů je to jen 35%. Pro ženy přitom feminismus znamená hlavně férové rozdělení domácích povinností, respekt a sdílení emoční zátěže. Mark Ruffalo odmítá obvinění z antisemitismu poté, co zkritizoval plánované spojení Paramountu a Warner Bros. Herec tvrdí, že kritika izraelské vlády nebo firemních manažerů není útokem na Židy. Vadí mu také, že obchod za 111 miliard dolarů může dát jedné rodině velký vliv nad médií.
2: Mike, check, pondělní odpoledne s Fine Warm-upem pokračuje dál. Já vím, pondělí zní někdy jako otravně, ale my si ho umíme udělat hezký, no ne? Takže pojďme na to, povíme si o nějakých vašich oblíbených věcech v různých tématech, tomu věnujeme tuhle hoďku, no a zároveň oblíbeným songům, jak jinak. Pojďme začít rovnou z ostra. Robin Schulz, Cyril, Sam Martin a jejich hit World Gone Wild. Tenhle refrén vás rozhodně nenechá v klidu, tak jdem na to.

Pondělní odpoledne je hned snesitelnější s dobrou hudbou a tohle byl jeden z takových songů, Malcolm Todd, jeho Earrings. A jestli vám někdy někdo řekl, že jste moc náročný, tak ať teď poslouchá, protože tenhle chlápek hledal dokonalost celých 7 let. A ne v posteli, ale v parku. Říkáte si, co? Britský influencer Sam Wilmot totiž provozuje virální profil, ve kterém hodnotí lavičky. Celých 7 let prostě nedělal nic jiného, než chodil po Anglii a nekompromisně hejtil lavičky. 7 let? Stovky laviček. A ani jedna jediná nedostala plný počet bodů. Jedna měla moc tvrdý dřevo, druhá špatný úhel opěradla, u třetí byl zase výhled na popelnice a čtvrtá, ta prostě měla špatnou auru. Tenhle chlap byl prostě víc vybíravý než holky na Tinderu v neděli večer. Až doteď. Po 7 letech konečně padlo historicky první hodnocení 10 z 10. A ne, ta lavička neměla vyhřívaný sedátko ani masáž zad, ale posadil se na ní vedle své manželky se svojí novomanželkou jenom pár minut potom, co si řekli ano. Takže chápete to? Týpek 7 let hledá dokonalý prkno, no a nakonec zjistí, že to prkno je vedle něj. To si dělám srandu samozřejmě, ale je to takový to pořekadlo, že domov není místo, ale ten člověk vedle vás. Takže jakmile tam sednul se svojí manželkou, tak ta lavička najednou byla 10 z 10. A já jsem si ale říkala, že je vlastně hezký mít nějakou takhle svoji lavičku, svoje místo, který třeba máte s něčím spojený. A proto se chci zeptat vás, jestli nějakou takovou lavičku máte. Nějaký výhled, nebo třeba místo, kde byla hold ta nejlepší pusa vašeho života, nebo naopak nejhorší, ale byla první. Co já vím, jestli máte nějakou takovouhle lavičku, kterou máte v paměti, kterou máte rádi, ke který máte nějakou citovou vazbu, tak mi to napište na 724-634-634. Slibuju, že vám ty místa nezaberu, možná se tam podívám, jo, ale napište mi tipy na lavičky s hezkým výhledem, anebo prostě ke kterým máte nějaký vztah, no, to se taky počítá. Tak šup do zpráv, no a teď už šup s další hudbou. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, právě teď na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Feed Foxy jejich Clarity, to nebyla dodávka dobrý energie, to byl přímo kamion. Takže doufám, že to na vás zafungovalo, protože to všichni v pondělí potřebujeme. No a teď si tady sdílíme na tipy na hezký lavičky s hezkým výhledem. A pobavila mě tady bohužel nepodepsaná zpráva, že oblíbená lavička s krásným výhledem je ta v práci, kde sedím a čumím na kolegy, co pracují a já nemusím nic dělat. No tak to věřím, že je krásný výhled. Pro každého je to asi subjektivní, ale i tohle se dá rozhodně počítat, takže skvělý. A Michal píše, že zase vzpomíná na lavičky v Grébovce, ale ty, co tam byly, když jsem byl dítě. Dobře se na nich sedělo, na těch moderních se dlouho sedět nedá. Nebo jsem zhýčkaný. To je zajímavý, to jsem ještě neslyšela, že furt se říká takový to dřív bylo líp, tráva byla zelenější a tak, ale že i lavičky byly pohodlnější. Kdo to kdy tušil? No, tak jsme se zase něco naučili. Já vám děkuju za zprávy, no a my pokračujeme v totální palbě letních songů, protože to léto si ještě nenecháme vzít. Zara Larsson, její Lush Life, tak doufám, že umíte ten ikonický taneček, protože za chvilku si tohle střihneme společně tady na Fajnu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Rodinný dům v Čáslavi na Kutnohorsku za 13 milionů 999 tisíc. Rodinný dům v Dolních Zálezlech v Ústeckém kraji za 5 milionů 899 500. Byt tři posedna v Teplicích Trnovanech za 2 milionů 835 tisíc. Rodinný dům v obci Mceli na Nymbursku za 10 milionů 400 tisíc a byt 3 plus 1 v Teplicích Proseticích za 2 milionů 650 tisíc korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

Jestli jste při pondělním odpoledni potřebovali 4minutovou terapii, tak tohle byl přesně song pro vás. Imagine Dragons a jejich Wrecked. No a některý lidi milují svoje boty víc než ostatní lidi.

jedním z nich je Eminem. Eminem se ale od tohohle dokázal trošku odpoutat, protože teďkon poslal do dražby 117 párů tenisek ze své osobní sbírky. Na každou jednu botu se navíc vlastnoručně podepsal a jsou tam fakt vzácný kousky. Jsou tam boty od Jordanu, Nike nebo Pumy v hodnotě až $35,000 za jeden pár. To je šílený. Ale nejlepší na tom je, že výtěžek samozřejmě jde na dobrou věc, jde to na jeho nadaci pro děti v Detroitu, ale mě to spíš přivedlo k tomu, že asi každý z nás máme nějaký tenisky, ke kterým jsme měli speciální vztah. Protože OK, zatímco Eminem má nějaký sběratelský diamantový boty, my všichni máme v hlavě ten jeden legendární pár bot, na který v životě nezapomeneme. U někoho to mohly být boty se svítící podrážkou, ve kterých jsme v první třídě dupali po chodbě, aby všichni viděli, kdo je tady ten hlavní svítící boss. Nebo ty slavný boty s kolečkama v patě, na kterých jsme se rozsekali před školou a předstírali, že to byl úmysl. Případně boty na sucháč s takovým tím uspokojivým zvukem. No a nebo první konversky, který jste nosili, dokud v nich nebyla díra. Schválně mi napište do zpráv. Váš nejoblíbenější nezapomenutelný pár bot, ať už z dětství, z dospívání, z dospělosti, ale prostě ty jedny boty, na který nikdy nezapomenete. 724-634-634, hoďte mi to do zpráv a já vám hodím další track. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Olivia Rodrigo je totiž taky interpretka, na kterou se nedá zapomenout. Tak jdem na to!

0: Pokud je pro vás dnešní pondělí jedno z těch, kdy se sotva vyhrabali jste se z postele a je to prostě náročný den, pak tenhle song byl vaše připomínka, že zvedete si dobře. Luis Capaldi, jeho Survive. No a společně tady na Fajnu probíráme pár bod, na který už nemůžete zapomenout, na který máte nějakou emoční vazbu. A Michal píše, že nejlepší boty, co kdy měl, byly bačkůrky ve školce. Byly pohodlný a byla to doba, kdy jsem nemusel vůbec nic. Stačilo mlčet a šoupat nohama. U všech podevší nemám já dneska nějakou nostalgickou. Nostalgickou máme všichni každý den. Nostalgie teď totiž frčí, takže Michale, úplně chápu. Bačkůrky jsme asi, no i když já jsem asi neměla ráda bačkůrky, ale nesoudím, v pořádku. Bačkůrky jsou dobrý. Za chviličku ale pokračujeme v nostalgii, protože BB Rexa, Faithless a jejich track, který za chvilku uslyšíme, vám stopro připomene nějaký track z minulosti. Track New Religion je totiž založený na písničce s názvem Insomnia z roku 1995 od kapely, nebo teda od DJ Faithless, takže za chviličku tady ten mix si dáme tady na Fajnu.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
7: Yeso!
6: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: This is Bruno Mars.
14: I'm Lily Bean.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
17: Fine.

odpoledne a nám na fajnu dohrála Bella Kay a její I love it, I love it, I love it. A pokud potřebujete tip na nejlepší investici, v Americe zjistili, že je to zaseknout se na atrakci hlavou dolů. Dvě holky v Americe totiž zůstaly viset na obrovský atrakci, která měla velice poetický název Atmosphere. Jo? Slyšíte tam to fear, ten strach na konci? Celých 25 minut tam byly zaseknutý hlavou k zemi. Jako představa, že 25 minut visíte dolů, teče vám veškerá krev do hlavy a z kapes vám na zem padají klíče, mobil a poslední zbytky důstojnosti. Zní to jako totální noční můra? Jenomže teď těmhle slečnám soud přiklepl odškodný 275 tisíc dolarů pro každou, což je v přepočtu přes 6 milionů korun. To znamená, že za každou minutu, kterou strávili v poloze netopíra, vyinkasovali 250 000 korun. Já vím, je to hodně matematiky, ale při dnešních cenách nájmu a energií si říkám, že půlka z nás by se možná na té atrakci nechala zaseknout dobrovolně, klidně i na celý víkend, a ještě bychom u toho odpovídali na zprávy, na maily, multitasking a usmívali bychom se do kamery. Takže až příště půjdete na pouť a kolotočář vám řekne, že to možná trošku škubne, neděste se. Možná se právě vezete vstříc předčasnému důchodu. Jo, takže vaše znamení, věci do nějakého zábavního parku, na pouť, na nějakou atrakci a pak si dáme vědět, jestli už máme zajištěnou budoucnost. Nicméně teď už máme rozhodně zajištěný dobrý playlist, protože The Weeknd, to je totální záruka. Can't Feel My Face, tenhle song si pustíme právě teď na fajnu. And I know

0: víte, že většinou vás nutím tančit a hýbat se ke konci týdne, ale proč ne i v pondělí? Tentokrát to není na mě. Maroon 5, Christina Aguilera a jejich hit Moves Like Jagger vás totiž stopro musel roztančit. A pokud ne, tak nevadí, protože před sebou máme ještě spousta dalších písniček, který vás asi rozhejbou. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame, to je jedna z věcí, kterou si pustíme už za chviličku. Mezitím zprávy, no a pak zase jedem dál. Fine forma pokračuje, před náma ještě další dvě společné hočky, takže buďte ready. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Na hodinkách 2 minutky po 3 hodině a Háňa pro nás už má novinky od nás i ze světa.
5: Českým teenagerům začíná vonět podnikání. Počet podnikatelů do 20 let se za posledních 10 let víc než zdvojnásobil a na konci loňska jich bylo přes 17 tisíc. Mladí nejčastěji rozjíždějí biznis ve stavebnictví, sportu, zábavě a nebo IT. Roli přitom hrají i sociální sítě a online svět, kde se dá zákazníky oslovit prakticky hned. Ve švýcarských Alpách vznikají luxusní skalní trezory pro superboháče. Do podzemí se budou moci uložit peníze, zlato, umění nebo třeba veterány. Jeden trezor vyjde až na 20 milionů korun a pronajímá se na 99 let. Má chránit nejen před zloději, ale i před globálními krizemi. Od ledna by měla minimální mzda u nás vyskočit o 2,5 tisíce na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle aktuální prognózy Ministerstva financí. Minimální mzda by tak nově odpovídala skoro 45% průměr.
2: Fajn.
4: Mike, check, 1, 2, Fajn Warm-up s Kristý pokračuje pondělní odpoledne. Já vím, je to úmorný, ale my to přežijem, protože společně si zahrajem skvělý songy. Taky si tady v té hodince povíme něco málo o soutěži, o vstupenky na akci, na kterou se rozhodně i jen tak běžně nedostanete, nebo minimálně jste na ní nebyli, ale to vám řeknu až za chviličku, nebudu předbíhat. Teď už totiž musím nasadit totální party pecku. Svádějte svoji dnešní únavu na pondělí, na poslední prázdninový týden, na co chcete, ale s tímhle songem si 100% energii dodáte. Tak to pojďme zhlasit. Calvin Harris a John Newman, Blame, absolutní klubová klasika. Tak si to pojďte vychutnat.

0: taky. Jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fine.
1: Představte si event, kde vedle sebe potkáte drag queen, rebelský sekáč, špičkový gastro a ještě u toho společně bude měnit budoucnost. Tohle všechno už 17. září vtrhne do pražský Meat Factory. Je to akce, která totálně přepisuje pravidla Summit Sustainability is not dead od Asociace společenské odpovědnosti a tohle fakt nebude žádná nudná korporátní konference plná grafů a uspávacích řečí. Ne, tohle je trošku punk. Je to místo, kde se tabu řeší otevřeně, řeší se klima, aktivismus, sexualita i celá naše společnost. No a co všechno zažijete? Jak už jsem říkala, drag show, denní sober rave, to znamená rave, kde ale nepijete, prostě jenom tančíte, paříte, můžete si vyrobit punkový doplňky, taky tam bude neskutečný kulinářský, kuchyňský film pro dospělé, vy víte, co myslím, vegan route, no a navrch, tam bude taky společná přednáška našeho Libora, hudebního manažera a Sary Nov, zpěvačky z naší Next Generation, o hudbě, mladý generaci a AI. Jeden lístek má hodnotu skoro 4000, ale teď to nejlepší, na co čekáte. My, vás a vaše parťáky můžeme dostat na tuhle akci úplně zadarmo. Stačí dojít na náš Instagram, však už to znáte, a tam právě teď rozdáváme pro každýho, pro 5 z vás, 2 vstupy. To znamená, vždycky máte vstup pro vás a plus jedničku, takže šup, stačí skočit pod soutěžní post na Instagramu, zapojit se a napsat odpověď na otázku, jakou malou věcí jste v poslední době udělali svět o kousek lepší. Ať už zachraňujete koťátka, nakupujete v sekáči, jednoduše nám to hoďte dolů do komentů, no a lístky můžou být vaše. Tak se vidíme!

0: Pondelní odpoledne si zlepšujete s fajn warm-upem s Kristý a taky s Milesem Smithem a jeho songem Nice to meet you, který právě teď dohrál. Pokud takhle na začátku nového týdne, na konci srpna, pociťujete, že ale potřebujete víc, potřebujete víc sebevědomí, víc energie a pořádnou dávku motivace, mám pro vás dokonalý lék. Dneska je to totiž přesně 12 let, co holky z Little Mix vydali do světa svůj úplně první obří megahit Wings. No a tenhle track má naprosto zásadní poselství. Nenechat si nikým zastřihnout křídla, vykašlat se na hejty a názory lidí, kteří vás chtějí stáhnout dolů a prostě letět výš. No a společně takhle vejš poletíme s tímhle songem už za chviličku, takže si připravte hlasivky, pořádně musíme vstřebat tu myšlenku, takže tenhle song za chviličku už tady na fajnou.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj fajn.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Jaso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

další dávka energie do vašich uší. Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run. A já se ptám, máte v práci jednoho strategického spojence, nebo jste si vybudovali rovnou celý kancelářský gang? Podle nový studie z britské univerzity Durham University, totiž nováčci v práci, záleží, jestli jste muži nebo ženy, a podle toho si děláte kamarády úplně rozdílně. Nový holky si prej v práci budují obrovský propletený sítě, jo, představte si Spidermana, a do týdne mají velkou partu, která chodí společně na obědy a ví o sobě první poslední, zatímco chlapy, ty jedou striktní taktiku jeden na jednoho. Minimálně podle téhle studie jsou maximálně vybíraví a vědci navíc zjistili, že u chlapů tyhle přátelství často souvisejí s dosažením nějakých konkrétních pracovních cílů. Takže zatímco my holky hledáme spřízněnou duši, který budeme moct říkat svoje vztahové problémky a tak dále, kluci ty prejedou strategický networking. Takže mě zajímá, jak to v práci máte vy? Máte tam svoji nerozlučnou smečku? Nebo razíte styl odpracovat si svoje a s nikým se moc nebavit? Našli jste si tam dokonce třeba i nejlepšího kámoše? Jak to máte v práci s kamarádama? Napište mi na 724-634-634. Doufám, že nejste osamocený vlci a nějaký kámoše máte, ale i kdyby jo, každý to má rád jinak. Takže mi napište. Chci to vědět? No a já vám pouštím další song. Dominik Fajk, jeho White Keys. Tenhle virální hit právě teď, trošku pro sklidnění, takhle při pondělku. Ne?

Eva Farna, krásný song, se kterým se všichni někdy dokážeme stotožnit. Perpetuum mobile právě teď dohrál na Fajnu a společně probíráme vaše kamarády v práci, jestli jste si nějaký našli, jestli máte partu. Saška píše, měla jsem práci, kde jsem našla někoho, s kým jsem poznala, že je to spřízněná duše. Šlo poznat, že má osobnost krásně zapadala do její a byl to osud, abychom se my dvě poznali. A myslím si, že jsme spolu v práci zažili takový zážitky, co ani slovama nejdou popsat. Takže jedno velké díky patří Markétce, kterou jsem strašně ráda, že jsem jí poznala. Píše Saška, takže zdravíme Sašku i Markétku. Máme tady příběh jednoho úspěšného pracovního přátelství, ale máme tady taky příběh o lásce. Ten píše Bohdan. Bohdan píše, čau, v práci jsem si našel svoji největší lásku. První rok jsme chodili, ani jeden si nevšiml druhého a další rok to skončilo... .. v autě. Domyslete si. Je to láska už 7 let. Bohdane, to ti moc přejeme. Boží, jsem ráda, že vznikají i takovýhle příběhy. No a oproti tomu tady přátelství, láska, ale pak tady máme Michala, který píše, lidi v práci jsou jako hodně kav kofeinu. Myslíš si, že je to tvůj přítel, ale není. Aspoň co se týče mé zkušenosti. Takže opatrně, důvěřujte, ale prověřujte. Může to být přátelství, může to být láska a může to být taky zrada. Dávejte si bacha, ale mějte se hezky a mějte se rádi. A my si dáme přesně takhle pozitivně laděný song Pharrell Williams, jeho Happy. To je totiž absolutní pozitivní energie, vkoncentrovaná v několik tónů a refrén. Tak za chviličku si to společně zaspíváme a prožijeme tady na Fajnu.

0: www.xtreme-shop.cz.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Carson a její ultimátní letní hit Midnight Sun o tom, že léto nikdy nekončí, i když už je konec srpna, já vím, to nevadí. Ale mám pro vás tip. Nejlepší způsob, jak ušetřit za předražený noční taxík? Rozdávejte rány pod pódiem. Zpěvačka Jessie J teď totiž musela na britském festivalu přerušit koncert, protože se pod pódiem servali dva frajeři. Nejdřív se jim pokoušela mírně domluvit z pódia, jak kdyby to byly nějaký děti ve školce. Říkala jim, že zbytečně machrujou, že to je ego a tak dále, no ale nezabralo to. Takže zavolala ochranku a těm dvěma rváčům nabídla, že jim osobně zaplatí taxík až domů, jenom ať už pro boha vypadnou z toho areálu. Jako já chápu, že chtěla zachránit atmosféru, ale tohle je podle mě nebezpečný precedens. Představte si, že se z toho fakt stane nový festivalový lifehack. Nechcete se v noci mačkat v narvaném nočním autobuse a nemáte na taxíka? Jednoduše půjdete do první řady, dáte kámošovi facku a hlavní hvězda večera vám objedná odvoz až před barák. A na svůj účet. Příště už v davu lidi nebudou házet na stage pod prsenky, ale rovnou svoje adresy a slevový kódy na odvoz. Já doufám, že se tohle nestane realitou, nicméně jednou už se to stalo, tak se to může stát i znova, že? Opatrně na koncertech i všude jinde. No a teď jeden z mých oblíbených tracků poslední doby. Viktor Kal, Grey 256 a jejich Jak vypadá den?

0: Jak vypadá den, když jste spokojený? No já doufám, že přesně tak, jako ten dnešní. Tohle byli Viktor Kal, Grey 256 a já doufám, že se podařilo jim trošku zvednout náladu, teda jim a zvednout náladu vám. Víte, jak to myslím? Prostě tady na fajnu si zlepšujeme den. A v tomhle módu samozřejmě pokračujeme, protože před náma poslední hočka fajn warm-upu. Toto zase uteklo. No a za chvilku třeba Michael Jackson Beat It, takže to pořádně rozjedem. Nebojte se, nezastavujem. Takže rozhodně zůstaňte na fajnu, mezi tím jenom zprávy s Hankou a pak zase jedem dál.
1: To nejlepší z hitparád.

0: to nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+. Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Za minutku nám odbije čtvrtá hodina, takže Háňa už je ready, aby vám řekla, co je hot a fresh.
8: TikTok má ve Spojených státech zaplatit 400 milionů dolarů, tedy přes 8 miliard korun, a to kvůli porušování soukromí dětí. Platforma měla sbírat jejich osobní údaje bez souhlasu rodičů a nedostatečně mazat účty uživatelů mladších 13 let. TikTok teď slibuje přísnější kontrolu věku a větší ochranu dětí. Do hodně emotivní situace se dostal ženich z Texasu. Na své svatbě se totiž zatancoval se ženou, která dostala plíce jeho zesnulé maminky. Ta zemřela v roce 2012 a díky transplantaci mohla Kerry dál žít. Ženich ji proto vyzval k tanci, který původně plánoval právě se svou mámou. Hlavním důvodem stěhování prince Harryho a Meghan do Anglie má být pracovní nabídka pro Meghan. Podle spekulací by mohla získat roli v seriálu Gentlemani. Nic z toho zatím není oficiálně potvrzené, ale jejich návrat by rozhodně vzbudil pozornost.

0: Yeah.
1: Krásný pondělní odpoledne tady od nás z Fajnu. Fajn Warma pokračuje se mnou s Kristý, před náma poslední hoďka. Takže ji musíme nabušit na max, musíme si to pořádně užít, využít to. Takže jdem na to, podle mě není na co čekat. Pojďme hned teď na první song a vy víte, co máte dělat. Tančit, zpívat, užívat, vím, že je teprve pondělí, ale právě o to víc potřebujeme tu pozitivní energii. Takže šup sem s tím, Lola Young, její Messy, právě teď na Fajnu.

Love. Nádherná kombinace hlasů se smíchala v songu Tied Up a vytvořila dokonalost. No a teď, jestli vám doma někdo nadává, že váš víkendový program je jenom gauč, chipsy a telka, klídek, právě jste získali geniální, dokonalou vědeckou obhajobu. Odborníci totiž tvrdí, že sledováním filmů si brutálně trénujeme mozek, empatii a taky se učíme chápat složitý mezilidský vztahy. Jako jasně, když se nad tím zamyslíte, když si pustíte třeba Šreka, tak netrénujete mozek na to, jak vařit večeři z bažiny, ale absolvujete vrcholový kurz párové terapie. Jak randit s někým, kdo má toxickou rodinu a jak si doma nastavit hranice, když se vám do obýváku bez pozvání na kvartíru je mluvící osel. Nestává se vám to běžně? Nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. No a když si sjíždíte třeba Avengers, tak to není jenom koukání na nějaký vybuchující vesmírný lodě. To je těžký manažerský trénink krizového řízení. Vy se naučíte, jak přimět bandu egomaniaků v pláštěnkách a zelenýho naštvaného obra, aby spolu 10 minut nesoupeřili, aspoň 10 minut, a zachránili planetu. To se může hodit do CVčka, třeba do životopisu. No a nebo Titanic, to je čistá lekce fyziky a logiky. O tom, že na ty dřevěný dveře by se v pohodě vešly dva. Takže až se vás příště někdo zeptá, co jste celý víkend dělali, s klidem můžete říct, že jste absolvovali intenzivní workshop kognitivního rozvoje na streamovacích platformách. Zní to takhle luxusně, za to zabalíte úplně to, že jste jenom bezmyšlenkovitě koukali na nějaký seriál, ale schválně mi napište, jakou životní lekci jste si takhle odnesli vy z nějakého filmu, ať už to byl Šrek nebo klidně nějaká jiná pohádka. Jestli máte nějakou takovouhle lekcičku, super schopnost, co vám film dal, hoďte mi to do zpráv. 724-634-634, jsem zvědavá na vaše lekce a chci se taky něco přiučit. Teď už se ale budeme přiučit něco o zlomeném srdci a na to je největší odborník Olivia Rodrigo. Tak jdem na to.

0: Marshmallow Basti Happier, další track pro zlepšení tohodle pondělního odpoledne, právě dohrál na Fajnu a společně probíráme lekce, které jste si odnesli z filmu, protože ano, i filmy nám prej můžou dát takhle důležité věci do života. Pobavil mě Patrik, který píše, že největší lekci mu dal film Sám doma, naučil ho si pořádně kontrolovat všechny věci, když jede na dovolenou, a hlavně 10x zkontrolovat, jestli fakt mají i všechny děti. To je docela podstatný, zapomenou dítě doma, všichni jsme to viděli, jak to dopadlo. No a nebo potom tady David píše zase, že si odnesl pravidlo z Matrixu. Když ti chlap v černém koženém kabátě nabídne divnou pilulku v nočním klubu, tak si neber žádnou. To je asi dobrá rada, myslím si, že v tomhle Matrix rozhodně by měl fungovat. Takže vám děkuju, že jste se mnou sdíleli tyhle vaše životní lekce. Kdybyste nějaký ještě měli, klidně posílejte dál. Já vám pošlu další song. Shawn Mendes, jeho why. Pro takový ty chvíle, kdy se vám dějou věci, které fakt nechápete a říkáte si proč. Tak společně si tohle proč řekneme už za chviličku tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

24. srpna a my se ještě chvíli snažíme vytěžit to léto na max s tímhle letním hitem Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, který jsme právě doposlouchali. Ale jestli jste si mysleli, že největší finanční šok v roce jsou Vánoce, ne, je to začátek školního roku. Připravit dítě na první školní den dneska totiž podle nějakých výzkumů rodiče vyjde v průměru na 3,5 až 5 tisíc korun. A to v tom nejsou započítaný obědy, družina ani kroužky. Největší dardu samozřejmě spolkne batoh, ten sám o sobě může stát klidně i ty 2000, no a hned za tím následují penály, sešity, přezůvky, tempery na výtvarku, co použijete přesně kolikrát i jednou za rok. A zatímco pro rodiče je tohle teda docela finanční horor. Já si pamatuju, že pro mě jako dítě to byla vždycky největší událost léta, teda po všitý zábavě, tak aspoň tohle takovej moment, který mě nutil se těšit na tu školu. Protože si pamatuju ten popcit, když jsme si vybírali ten dokonalej penál, nejlíp dvoupatrovej, s těma gumičkama na každou pastelku zvlášť, i když jsme po týdnu všechny ty pastelky stejně měli rozházený. Nebo voňavý gumy, co vůbec negumovali a jenom rozmazali sešit na uhel. No ale voněli po jahodách, tak se to počítalo. No a pak sešity s oblíbeným motivem, slavný gumovací pero. Kdo neměl gumovací pero, jakoby nebyl. Ale prostě tady ty nákupy na začátku školního roku měly něco do sebe. Tak mi napište, nakupovali jste takhle rádi před začátkem školního roku? A případně, co jste nakupovali nejradši? 724-634-634, ať už to byl naleštěný penál, barevný zvýrazňovače, ježišmarja, barevný zvýrazňovače. Tak mi napište, jestli jste to měli taky tak, anebo jsem trošku blázen. Napište mi, no a k tomu další track. Aztek, DJ Coco, Curdy, Everything's Alright. Připomínka, že všechno bude v pohodě. Tak jdem na to.

0: Na obloze ani mráček a k tomu úplně ideální soundtrack od Taylor Swift s názvem Open Light. No a protože se nám blíží začátek školního roku, já vím, omlouvám se, že tu informaci opakuju, vím, že je to bolestivý pro některý, tak ale probíráme, jestli máte nějaký školní potřeby, který jste rádi nebo pořád rádi nakupujete. Michal píše, že jak přijde září, tak má právě chuť kupovat školní potřeby. Píše, mám doma strašně moc různých psacích potřeb, sešitů, vždycky si říkám, že se to ještě na něco může hodit i teď. Jediný, co jsem odolal, bylo kružítko. V nejhorším si obtáhnu 5 korun. Ale chci říct, že léto už jsem vypnul a vytáhnul jsem svůj vánoční hrníček. Letos si ho chci pořádně užít. Tak to je někdo hodně napřed. My jsme tady přeskočili i Halloween a už někdo má Vánoce, výborně. No a pak další zpráva tady je. Nejradši jsem kupoval sešity, protože jsem si mohl vybrat motiv, který na nich bude, a to bylo to nejlepší. To píše Filip. No, ty sešity s motivem byly super, ale bývaly taky většinou dražší. My jsme většinou ve škole skončili všichni s těma stejnýma, vy víte, takový ty úplně univerzální sešity, které vypadaly všechny stejně, ale byly nejlevnější. Každopádně děkuji, že jste to se mnou sdíleli. Pokud se chystáte teprve na nějaký takovýhle nákupy před začátkem školního roku, tak vám držím palce, rodičům nervy, zvládněte to. No a samozřejmě vám k tomu budu dobře hrát, protože s tím se to zvládá o trošku líp. Za chviličku Damiano David, Tyla, Nile Rodgers a jejich Talk to Me. Krásná věc, tak si to vychutnáme společně tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: oblíbený song na závěr našeho společného času. Tiffany Iris, Where'd You Go? A proč je to jeden z posledních songů?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy už to znáte, čas běží rychle, když se člověk dobře baví a já věřím, že my jsme se bavili. Pondělí, fajn warm-up za náma, ale nebojte, fajn jede dál, protože přichází Kristin. Ano, dneska to bude změna z Kristýna. Kristin. Kristin má pro vás dávku nový energie, je mladší, takže bude určitě na to pondělí víc ready. No a já doufám, že vy jste si to dneska užili. 4 hoďky za náma, bylo to nabitý, měli jsme hudbu, tančili jsme, zpívali jsme. Taky jsme se dozvěděli, že nejlepší investice je jít na horskou dráhu a zaseknout se tam, pak z toho můžete vysoudit nějaký prachy, ale neskoušejte to, jo, nedoporučuju, ale kdyby náhodou, tak víte, co s tím dělat. No a to je ode mě dneska vše, já se na vás budu těšit zase po zbytek týdne od 1 do 5, no a budem to rozjíždět čím dál tím víc, takže buďte ready, já se na vás budu moc těšit a teď už ode mě poslední song Juice WRLD, Lucid Dreams. To je vše, mějte se, slyšíme se zase zítra. Tak bye babes.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1.
0: Už za chvilku Kristin Esposito.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Je, to je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá, Vyťardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Na internetu je hodně věcí.
11: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
10: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
11: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Sleduj Fajn.
11: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Máme 17.02, tady je Hanka a její hot news.
13: Novela zákoníku práce má lidem dát větší přehled o tom, jestli za stejnou práci náhodou neberou míně než kolegové. Zaměstnanci by nově mohli zjistit informace o průměrné mzdě na podobné pozici, a to včetně některých benefitů. Cílem je hlavně větší férovost a transparentnost ve výplatách. Průzkumy seznamovacích aplikací ukázaly, že až 59% mladých žen by nerandilo s mužem, který se nepovažuje za feministu. U mužů je to jen 35%. Pro ženy přitom feminismus znamená hlavně férové rozdělení domácích povinností, respekt a sdílení emoční zátěže. Mark Ruffalo odmítá obvinění z antisemitismu poté, co zkritizoval plánované spojení Paramountu a Warner Bros. Herec tvrdí, že kritika izraelské vlády nebo firemních manažerů není útokem na Židy. Vadí mu také, že obchod za 111 miliard dolarů může dát jedné rodině velký vliv nad médií.
11: Fajn.
10: Fajn drive.
11: Fajn.
12: Lidi, startuje Fine Drive, jak slyšíte, dneska bez Žampíka, ale ten si prostě taky někdy potřebuje odpočinout, udělat si dovču, takže dneska jsem tady já, Kristin. Věřím, že si tady ty tři hoďky spolu rozhodně užijeme. No a lidi, první otázka na vás. Znáte ten pocit, kdy se vám všechno daří a vy si říkáte, tohle to je až moc dobře, to je divný. Tohle za chvíli probereme, protože to má i název a věřím, že se v tom někdo poznáte. Taky si samozřejmě dáme skvělý bangry, odstartuje nám to Dio, nebo teď už taky tenhle banger. Tempressity Self-Aware, právě teďka, na Fajnu.

0: to je Dio, End of Beginning, na fajnu. No a já mám pro vás takovou vlastně otázku, ale začnu něčím jiným. Co když se vám začne dařit? A vy si místo radosti řeknete, tohle je podezřelý. Určitě se něco podělá, vítejte možná v cherofobii. Jde o označení pro strach nebo odpor ke štěstí. Já vám to hnedka vysvětlím. Možná jste v tom totiž taky. Člověk má pocit, že když je až moc šťastný nebo něco špatného se nic neděje, tak vy stejně máte pocit, že se něco děje špatně nebo že něco přijde špatného. Upřímně, myslím, že tenhle mindset máme občas všichni. Třeba přijde nejlepší den za poslední měsíc, vy jste krásně vyspělí, všechno vám vychází, někdo vám pochválí outfit, dostali jste dobrou zprávu a v hlavě vám najede, dobře, ale kde je háček, už ho vidím, už přichází, nebo ještě lépe, přijde vám výplata a vy si říkáte, tak teď si konečně něco koupím a vesmír vám nadělí třeba prasklý displej. Samozřejmě to neznamená, že každý, kdo je podezřelý vůči vlastnímu štěstí, má nějakou poruchu, jo? To ne. Ale ten pocit, že si člověk radši radost nepřipouští, protože se bojí, že o ní přijde, je překvapivě lidský. Takže jestli dneska máte dobrý den, nečekejte na katastrofu, jo? Prostě si ho užijte. A když něco přijde, tak to budeme řešit až potom, jo? A mě zajímá taková pozitivní otázka na začátek. Poslední věc, která se vám takhle dobrá stala, pojďte se podělit o vaše dobrý zprávy. Pojďme si udělat lepší den a sdílet to 724-634-634. Poslední dobrá zpráva, kterou chcete se mnou sdílet, ať už anonymně nebo neanonymně, to už je na vás. No a my mezi tím jdeme na další skvělý bangry. Dua Lipa, ta tady čeká, a taky Wiz DMC, Bees, Honey at the Party. Právě teďka na fajnu, no a vypište.
1: Fajn. Hrajeme to, než to bude všude.
2: Hity začínají tady.

0: Naše víkendová oslavenkyně Dua Lipa Houdini dohrává právě teď. Tady u nás na Fajnu 17.17, to je krásný kouzelný čas, něco si přejte a zároveň se jdeme podívat na vaše odpovědi. Řešili jsme, co se vám poslední dobou stalo, co vám udělalo extrémní radost, nějakou dobrou zprávu, pozitivní energie, známe to, takhle při pondělku to je docela potřeba. Napsala třeba Terka, ahoj, mě udělalo největší radost, že mi napsala kamarádka, se kterou jsme se dlouho neviděli, že se vrací do Česka, takže girl dinner, love it, to je super, to je krásný. To je přesně ten typ zpráv, který chceme. Taky napsal Martin, ahoj, dostal jsem konečně potvrzení, že mě vzali do nový práce. Wow, gratulace. To je, tyjo, to jsou mega dobrý zprávy, já čekala takový drobnosti. No ale pak třeba napsal David, to je přesně ten typ, který jsme chtěli slyšet. Našel jsem v bundě 200, který jsem tam zapomněl asi půl roku. To je to nejlepší, co se vám může stát. Neříkejte, že to neudělá radost. No, tak děkuju za vaše zprávy. My samozřejmě pokračujeme dál. Za malou chvíli Giant Rocks Want It Back, takový skvělý banger. To se dáme už za malý moment. Tak se na to počkejte, na Fajnu. Fajn Drive.
1: Fajn. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: co byl Giant Rocks, jeho Wanted Back tady na Fajnu. Posloucháte Fajn Drive a my jdeme samozřejmě dál, lidi. Jak popsat, že už máme poslední týden léta? Já tomu nemám co dodat. Proto bych navázala na to, že bychom si pustili něco letního. Už asi můžete slyšet, co to bude. Bude to Kelin, bude to Sofian Mešmeš, budou to jejich Pistácie, který vydali už před rokem a půl. Vydali to v únoru, což je vlastně zvláštní, protože to má dost letní vibe, letní nádech, úplně na rovinu, a proto si ho tady dáme právě teď. Hele, pojďme se ještě nestresovat, pořád máme to léto a je to tady.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.
0: Fajn. Kelin a Sofian Mešmeš, Pistácie. Právě teďka na Fajnu, tak volume doprava a jdeme na to.

Robin a Sofian Mešmeš nám přinesli nádhernou energii v podobě pistácí. Posloucháte Fajn, s váma pořád Kristin. No a holky, ženy. Možná máme nový filtr na Tinder. Ne oči, ne výška, ne zadek, ale IQ. Protože podle výzkumu teďka mají chytřejší chlapy větší tendenci být ve vztahu ohleduplní, méně manipulovat a celkově do toho vztahu víc dávat. A teď si představte,

0: nic. A druhý možná není úplně váš typ, ale dokáže si s váma povídat, poslouchá vás a ještě vás rozesměje. Koho si vezmete? Protože přesně tady je ten point, samotný IQ samozřejmě neznamená, že z člověka bude dokonalý partner, jo? Může být chytrý jako Einstein a emočně úplně mimo. Důležitá je i ta empatie, že jo? A schopnost normálně komunikovat. Takže možná jsme si celou dobu mysleli, že hledáme nějaký sexy tělo a přitom bychom měli kontrolovat, jestli ten člověk umí používat mozek i mimo školu. Tak co, vyhrává u vás vzhled nebo chytrý mozek? To by mě zajímalo. 724-634-634. Dejte mi to vědět a my jdeme mezi tím na další song, protože bude zase party.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Ale Farben, from disco to disco, právě teď.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

je Rudimental Waiting All Night. Posloucháte Fajn, posloucháte Fajn Drive. No a řešili jsme otázku pro ženy, jestli u vás vyhrává vzhled nebo chytrý mozek, jak to prostě máte. No a přišly mi nějaké odpovědi, napsala mi třeba Klárka: ahoj, upřímně, vzhled mě zaujme jako první, ale pokud si s tím člověkem nemám co říct, tak je mi hezký obličej úplně k ničemu. A vlastně nejde nesouhlasit, jo? Prostě takhle to je, ale třeba máme i někdo jiný názor. Verča, asi vzhled, nebudu lhát, ale pak musí přijít samozřejmě ten mozek, protože nemůžu chodit s někým, kdo mě bude vytáčet každou druhou větu. Souhlasíme všichni. No ale teďka se do toho do konverzace zapojili i muži, i když to bylo hlavně pro ženy, ale to nevadí. Napsal Tom: ahoj, za mě mozek. No hele, jednoduchý, jednoznačný, prostě Tomáš chce mozek. Hele, jdeme radši dál, protože Leo nespívá Don't Worry, takže Don't Worry, Tomáši, mozek bude.

0: keep watching. Tate McRae, Just Keep Watching, to nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu při pondělku, no a my nebudeme nic zdržovat, jdeme dál, tady jsou další skvělý songy. Léto jede a s ním i samozřejmě Zara Larsson. Lush Life, ten si tady dáme už za malý moment. Taky třeba Malcolm Todd, to všechno bude už za malý moment. Tady na Fajnu. Fajn Drive.
1: Fajn. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Dobrá hudba.
3: Divný internet.
2: Jsme u obojího.
3: Fajn.
4: Are you ready?
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Olivia Thien. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fajn.

0: mě asi nejhorší první rande oficiálně, o kterém jsem za dlouhou dobu slyšela. Holka jedna, prostě slečna, šla v New Yorku na schůzku a její protějšek začal jíst rukama. Skoro vůbec nemluvil a to není všechno, pak ještě k tomu omdlel. Takže jestli jste někdy po rondě třeba řešili, tyjo, on mi neodepsal, tak si můžete říct, že vlastně dobrý, aspoň vás nenechal sedět u stolu a přemýšlet, jestli právě na rande, nebo jestli sledujete nějaký hodně divný dokument. Jenže potom teda se jeho stav ještě zhoršil a nakonec museli zavolat policii a záchranku a tak. Tady se z divného rande najednou stává otázka, a jestli tomu člověku vlastně něco třeba nebylo. Takže možná malá rada pro všechny, jo, co jdou na rande, nebo nějaký právě Tinder date. Když je první dojem katastrofa, ještě nevíte, jestli je to red flag nebo zdravotní problém. A hlavně, pokud někdo na prvním rande omdlí, asi už opravdu nemá smysl řešit, jestli vám dal like zpátky, jo, nebo ne. A radši asi mu něco zavolejte, jakože záchranku. Jo, tak i to se děje na rande. Takže pokud třeba vaše rande úplně nevyšlo, existuje možná ještě něco horšího. To zažila právě tady slečna. Hele, teď si dáme další skvělý song. Tady Swims bude taky Felixian, J-Hard, Pride právě teďka. Tak pojďme rovnou na to.
1: Žádná vata.

Teddy Swims, Lose Control, to nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu a uzavřelo nám to společnou první hodinku, ještě dvě nás čekají, tak rozhodně nikam neodcházejte, laďte Fajn a za chvíli se zase slyšíme. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Pojďme rychle ještě na počasí. V Česku teďka převážně jasno až polojasno. Teploty jsou většinou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů. Večer má postupně přibývat oblačnost, ale výraznější srážky se dneska večer obecně nečekají.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
3: Českým teenagerům začíná vonět podnikání. Počet podnikatelů do 20 let se za posledních 10 let víc než zdvojnásobil a na konci loňska jich bylo přes 17 tisíc. Mladí nejčastěji rozjíždějí biznis ve stavebnictví, sportu, zábavě a nebo IT. Roli přitom hrají i sociální sítě a online svět, kde se dá zákazníky oslovit prakticky hned. Ve švýcarských Alpách vznikají luxusní skalní trezory pro superboháče. Do podzemí si budou moci uložit peníze, zlato, umění nebo třeba veterány. Jeden trezor vyjde až na 20 milionů korun a pronajímá se na 99 let. Má chránit nejen před zloději, ale i před globálními krizemi. Od ledna by měla minimální mzda u nás vyskočit o 2,5 tisíce na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle aktuální prognózy Ministerstva financí. Minimální mzda by tak nově odpovídala skoro 45% průměr.
1: Fajn.
0: Fajn drive.
1: Fajn.
2: Lidi, startuje druhá hodinka Fine Driveu. Pokud jste nikdo nebyl před hoďkou, tak Žampa tady dneska není, protože je na dovče, musí se odpočnout, ale já jsem tady, já jsem Kristin, pojďme si to společně užít, ty další dvě hoďky. Jedna německá politička našla způsob, jak zajistit, že si její volební plakát budou všichni pamatovat. A ne, nebyl to volební program, za chvíli probereme a teď už skvělý songy. Začínáme sombrem Homewrecker. To si dáme pro začátek, já si myslím, že ideálka. A poslouchejte, fajn.

Kid a Portugal the Many Glide tady u nás na fajnou při pondělku. No a jedna německá politička si na volební plakát dala náhrdelník. Byl to specifický náhrdelník, protože to neslo nápis MILF. Ano, i předvolební kampaň může vypadat jako Tinder profil. Jmenuje se Corina Yodate a na oficiálním volebním plakátu se objevila právě s tímhle náhrdelníkem. A samozřejmě si toho lidi všimli jako okamžitě. Ona sama tvrdí, že nápis pro ní znamená nezávislost a sílu a že jde o marketingovou strategii. Já jako, jestli to jde, jako jestli to je marketingová strategie, tak tleskám, wow. A já teda nevím, ale představte si českou předvolební kampaň, jeden kandidát MILF, druhý DILF, třetí má na krku situationship a program už nikoho nezajímá, že jo. Ale vlastně je to docela chytrý, protože jestli chcete, aby si vás lidi zapamatovali, můžete mít jako dokonalý program, krásný logo a billboard za milion, anebo si prostě vezmete na krk náhrdelník, který všichni vyfotí a pošlou ho dál a je tam napsaný MILF. Takže otázka jakoby je, je to geniální marketing nebo už zoufalá snaha být virální. Těžko říct, ale co se téhle političce povedlo, je prostě být vidět a zviditelnit a aby to bylo všude. Takže ideální, to je asi to, co chtěla, nebo těžko říct, jestli to bylo omylem, nebo to bylo cílený, ale to už nebudeme do toho zasahovat, pojďme radši dál, protože nás čekají další skvělý songy. Bella Kai, I love it, I love it, I love it, to tady máme právě teďka, tak pojďme na to, na fajnu. Baby, I love it. I am Bella Kai.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM to PM nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fine Drive s Kristin. No a my samozřejmě pokračujeme dál. Doufám, že máte stejně skvělou náladu jako já. Já se budu snažit vám ji předat, no a vám ji třeba předám i s písničkou od Eda Sheerana a Zizam. Taky skvělá energie, to si dáme za malý moment. A za chvíli taky budeme probírat práci. Ale ne práci jako takovou, ale přátelství v práci. Muž, žena, jsou tam nějaký rozdíly, jsou tam prej, to za chvíli probereme, ale nejdřív toho Eda Sheerana a Zizam, to si dáme, tak si na to počkejte. Na fajnu.
1: Fine Drive. Fine. Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Fajn. Vždycky hot. Vždycky

0: Tohle to byl Ed Sheeran, jeho Azizam. Doufám, že máte krásný pondělí, posloucháte fajn. No a hele, v práci se údajně přátelíme úplně jinak podle toho, jestli jsme ženy nebo muži. Upřímně, když se podíváte na svůj třeba pracovní kolektiv, možná zjistíte, že vědci mají až podezřelé pravdu. Za chvíli to rozebereme, ale schválně mě zajímá jedna věc. Ještě předtím, než to probereme, ty rozdíly. Napište mi na 724-634-634, jestli jste muž nebo žena, stačí jako jméno a já to poznám, že jo. A jaký máte přátelství v práci, jestli jich máte hodně, málo, jak to vnímáte. Klidně stačí jako rychlovka, nemusíte se rozepisovat, nebo naopak, samozřejmě pokud se chcete podělit, tak můžete. Mě to jako zajímá ještě předtím, než řeknu tu teorii, nebo ne teorii, ale ten výzkum, jak to vy vnímáte, bez nějakých přikrášlení nebo bez nějakých názorů. Jak to máte? Jste muž nebo žena a jaký máte přátelství, kolik jich máte v práci? Ještě jednou 724-634-634. Za chvíli to budeme rozebírat, budeme vyvracet, potvrzovat, no rozhodně vydržte. Mezitím si dáme třeba Fast Boye, Beautiful Life. No tak to máme krásný. Tak poslouchejte fajn.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Little Fast Boy, jeho Beautiful Life tady u nás na Fajnu při pondělku. No a ženská kancelářská taktika je očividně: přijdu do práce, najdu jednu kamarádku a do týdne znám jejího přítele, ségru, bývalou spolužačku a půlku patra. Muži, ty si najdou prostě jednoho kámoše. Hotovo, síť uzavřena. Přesně na tohle se teď dívali vědci z Durham University. Sledovali skoro 150 lidí, kteří nastoupili do nový práce a zjišťovali, jak si tam během prvních měsíců budou přátelství. Vyšlo jim něco, co podle mě každý, kdo někdy pracoval v kolektivu, tak trošku zná. Ženy mají tendenci propojovat víc lidí dohromady, seznámí se přes jednu kamarádku a s další ta zná někoho z marketingu a najednou máte skupinový chat. Společný oběd a víte, kdo se s kým rozešel a všechno a tak podobně a tak podobně. Muži častěji jedou model, tohle to je prostě můj kámoš. Jeden blížší kámoš, se kterým se zakecají u kafe nebo u počítače a tím networking v podstatě končí. Nejlepší je, že u mužských pracovních přátelství věci častěji našly spojení s konkrétními cíly. Takže zatímco holky možná budou celou sociální síť, kluci si najdou jednoho borce a řeknou si, tak jo, spolu to prostě dotáhneme. A vlastně se to potvrzuje, protože mi přišly dvě zprávy, jedna od ženy a jedna od muže a vlastně se to potvrdilo, protože mi napsala Lenka: ahoj, mám hodně holčičích kamarádek v práci. A to je všechno. A vlastně to potvrzuje. A tady David třeba napsal, že ahoj, můj jeden kamarád je prostě jenom jeden v práci a nejlepší. Takže je hustý, že to jako, sice jako vědci, ano, asi mají nějaký úkol a měli by říkat pravdu, ale nikdy nevíte, že jo. A tak mě fakt zajímá, jak to máte v práci vy, pokud jste mi ještě nenapsali a chtěli byste se k tomu ještě nějak vyjádřit. Jste člověk, co zná všechny, nebo máte jednoho svýho a zbytek kanceláře, jen taková vaše dekorace. 724-634-634, to je číslo, na který mi můžete psát, nebo taky vlastně volat. Chcete se někdo podělit takhle v éteru? Klidně volejte, klidně pište, je to na vás. No a my si mezi tím dáme song. Před chvílí tady byl Beautiful Life a teď si dáme Beautiful Things od Bensona Boona právě teďka. Posloucháte Fajn? Nejžavější tracky právě teď. Number one for hit music. Number one. Fajn.

0: Subfocus, Elevate nám dohrál právě teďka, posloucháte Fine Drive, no a my jsme řešili kamarádství, přátelství v práci, prý to totiž podle vědců je tak, že ženy mají spoustu kamarádek, rozhazují všude sítě a muže mají toho jednoho svýho vyvoleného kamaráda prostě nastálo a s ním to táhnou celou dobu a mě zajímalo, jestli to potvrdíte nebo vyvrátíte, jak to máte vy v práci, jsem se ptala vás, no a přišlo mi pár odpovědí, jdeme na ně, napsala třeba Terka, ahoj, já jsem přesně ten typ, co přijde do práce, najde jednoho člověka a tím moje sociální kapacita končí. OK, takže tady vyvracíme. Potom napsala Nikča, ahoj, jsem ženská, potvrzuju. Nastoupila jsem před měsícem a už vím, kdo se s kým rozvádí, kdo má psa a kdo nesnáší šéfa. No a tak to prý by mělo jako bejt, že prostě ty ženy, prý se to jako vysvětluje tím, že ty ženy víc jakoby spojují lidi. Jo, ale potom tady přišla další zpráva od Marka. U nás je to přesně naopak. Ženský mají svoje dvě kamarádky a my máme úplně my známe úplně všechny. Hele, tady to všichni tak jako různě potvrzují, vyvracej, je hustý, že teda jenom věci jako nemají pravdu a že je to různý, takže děkuju moc i za vaše zprávy, no a my pokračujeme dál. Máme tady takovou hezkou oddychovku.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku, my budeme sledovat tebe.
0: Fine. Dave Thames, jejich Rain Dance, ten si dáme právě teďka na Fajnu. Tak pojďme na to.

0: byli Dave a taky Thames, Rain Dance, tady u nás na Fajnu. Posloucháte Fine Drive, no a Jessie J, všichni asi znáte, zpěvačka, taky moderátorka, musela během koncertu zastavit show kvůli rvačce v davu. A když problémový fanoušky vyhazovala, nabídla jim něco, co bych jako třeba já od zpěvačky fakt nečekala, prostě odvoz domů. Hele, za chvíli to probereme ještě víc, mezi tím si samozřejmě ale musíme dát nějaký další skvělý bangry, který tady rozhodně mám, a jeden z nich je třeba tenhle. Tohle je Patrik Malý a Sebastian. Skvělý kombo a 3 týdny starý song, to není tolik, je to vlastně novinka a song se jmenuje 2005. Skvělej vibe, ten si dáme za malou chvíli, tak si na to počkejte, za chvíli, na Fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Ať to byl David Guetta, Sia, Beautiful People. Posloucháte Fine Drive s Kristin. No a Jessie J má očividně novou pracovní pozici. Je to samozřejmě zpěvačka, moderátorka a teď už i vyhazovačka v jednom. Na jejím koncertě v Británii se totiž přímo v davu začaly dva lidi prát, což je taková jako klasika, co se to prostě děje. A Jessie nejdřív přerušila vystoupení a snažila se jako uklidnit, protože kolem byly i děti, jenže oni jeli dál, takže Jessie přepla z prosím a buďte hodný do módu, tak vás odsud dostaneme. Teď nejlepší část, jo, když je nechala vyvíst, řekla ochrance a tím klidně zavolala Uber, že ho zaplatí. Což jako hustý. A ještě jim doporučila vzít vodu a opalovací krém. Takže zatímco většina zpěváků na koncertě řeší choreografii, Jessie J řešila, kdo se pere, kdo jde ven, kdo potřebuje ovoz, odvoz. Ovoz. A kdo nosí SPF-ko? Upřímně, jestli někdy na koncertě budete mít chuť se porvat, vzpomeňte si, že Jessie J už vás má vyřešený. Dostanete Uber a možná SPF-ko, ale prosím vás, pokud nemáte, jak se dostat z koncertu, nezačněte se rvát. Jo, to není ten návod, jo? Takhle to nefunguje. Jessie J je podle mě spíš taková výjimka. Pojďme zase dál, protože nás tady čeká velká hvězda naší Next Generation. Je to Rue Gale a je to její Pretty on Paper. Tak si to pojďme společně dát na fajnu.
1: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia, já jsem Rue Gale. Vždycky hot, vždycky fresh.

Ξύπνα 8. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Hudba, hvězdy, zákulisí
5: a to nejlepší z internetu.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Fajn.
6: Fajn Drive.
4: Fajn.
7: Ahoj lidi, startuje třetí a také poslední hodinka Fine Driveu s Kristin, 19.02, ideální čas odstartovat. Někdo mi tady z vás napsal, ahoj, mám pocit, že pondělí je očividně nový víkend s Kristin. Já tomu říkám vlastně proč ne, protože normálně se slyšíme o víkendu, teďka jsem tady místo Žampika, protože je nedovče, ale to vůbec nevadí, poslední hodinku si věřím spolu rozhodně užijeme, mám tady skvělý, fakt skvělý songy, třeba Eva Farná tady bude, nebo taky Hozier, One Republic, Khalid, Justin Timberlake, bude toho tady dost, tak pojďme to rovnou odstartovat, protože věřím, že už jste možná trošku mrtvější, tak si dáme jeden takový mrtvej tanec. Lady Gaga, The Dead Dance, na fajnu.

0: Perpetuum mobile, to nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fajn, posloucháte Fajn Drive s Kristin. No a možná jste nedávno nebo nějakou dobu zpátky zjistili, že máte super schopnost. Jenom je bohužel úplně k ničemu. Já třeba miluju lidi, kteří umějí jako nějaký různý věci. Třeba já, jo, dokážu poznat písničku po prvních dvou vteřinách. Možná je to nemoc práce, nemoc povolání, ale tak... na jiný povídání, nebo lidi, co poznají třeba auto podle zvuku motoru, nebo se probudějí přesně 2 minuty před budíkem, to si mi taky párkrát gratuluju. Lidstvo nás potřebuje, jenom zatím nevíme teda proč. A přesně proto mě teď zajímá, jaká je vaše úplně zbytečná schopnost. Něco, v čem jste překvapivě dobří, ale v životě jste to použili tak maximálně na to, abyste tím otravovali vaše kamarády třeba na párty nebo někde. Třeba někdo umí chodit po schodech tak, aby nikdy nešlápl na poslední schod. Někdo pozná podle zvuku, kdo jede po chodbě. Někdo si pamatuje SPZky auta, který viděl před 5 lety. A určitě se mezi váma najdou nějaký takovýhle lidi. Neříkejte, že ne. Takže dneska nehledáme vaše talenty. Nechci slyšet, že umíte zpívat nebo hrát fotbal, jo? Chci něco, u čeho si řeknu, dobře? A co s tím teď budeme dělat? Pošlete mi to vaši nejzbytečnější super schopnost. 724-634-634 a prosím, fakt se mi pochlupte. Chci vidět úplně extrémní perly. Mezi tím si pustíme třeba tenhle song.
1: Když je toho moc, zapni Fajn.
0: Je to Olivia Rodrigo, Good For You, na Fajnu.

0: nám Olivia Rodrigo. Good for you, I guess you moved on really easily. Good for you, nechtěla jsem jí do toho skočit. Posloucháte Fine Drive, no a my řešíme jednoduchou otázku, jednoduché odpovědi, jaká je vaše úplně nejzbytečnější superschopnost. No a přišlo mi hnedka několik zpráv, z první anonymní zpráva, chápu asi, umím se dotknout jazykem špičky nosu, no ale bacha. To zase jako pozor, protože to jsem vždycky chtěla třeba umět, když jsem byla malá, takže tohle to není zbytečný, ne jako jakoby je, ale to je flex jako, to je jako mega cool, věřím, že nejsi jediný, ale jako mega hustý. Další odpověď, ahoj, já si pamatuju rodna a telefonní čísla i u lidí, který jsem třeba 8 let neviděla, ale pamatovat si důležité věci, to ne, a jsem schopná se to naučit na první pohled. OK, tomu se asi vlastně říká fotografická paměť, ale jakože zrovna rodný čísla, tohle, to, tamhle, to, hustý. No, to je přesně to, co jsem chtěla vědět od vás. Další napsala Klára. Ahoj, umím si kýchnout s otevřenýma očima, ale jen jednou za čas. Já jsem si to vlastně představovala, protože jsem si říkala, co? To je konc. Pak mi došlo, že to je reálně nemožný. To je hustý. No a ještě napsala Terka. Ahoj, poznám podle zvuku, která pračka v baráku právě ždívá. Vy máte v baráku víc praček? Nebo... Jestli chceš dovysvětlit tady, klidně můžeš. Ale děkuju za vaše zprávy, byly topový. Jdeme dál. Audrey Hubbard, Sue Me, to si dáme za malý moment. Tak si na to počkejte a za chvíli to tady bude. Na fajnu. Fine Drive.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Největší hudební hvězdy.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: Sleduj Fajn. Fajn.
12: Back to the hits.
13: Fajn.
14: New music from Audrey Hepburn.

Hobart, její Sue Me nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fine Drive, máme 19.23, no a já mám pro vás random info. Motor, podvozek a pod váma Atlantik. Jedna pilotka musela udělat něco, co zní jako totální šílenství, málem to nedala, ale dala to. Přežila to, ne, úplně slyším upřímně nějaký muže, co říkají, a pilotka, ne, stop. Tohle to není sranda. O tom si nebudem dělat srandu. Nebo z toho si nebudem dělat srandu. Za chvíli vám o tom popovídám víc, jak se tohle stalo. No a mezi tím si dáme další skvělý songy.

0: nikomu se nic prostě nestalo. Teďka fun fact, který jste možná nevěděli, letadla jsou ve skutečnosti schopný na vodě chvíli plavat. Takže technicky vzato, z toho na pár minut udělala nejhorší hydroplán na světě. A víte, co mě na tom fascinuje? I člověk si celý život říká, že nejhorší, co se může stát při letu, je turbulence. Tak tahle paní si dneska vyzkoušela letecký upgrade na lodi. A je to v klidu.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
2: Fajn.
0: Teď už One Republic, Counting Stars na Fajnu. Lady.

0: jmenuji Harry Styles, American Girls, posloucháte Fine Drive s Kristin, no a my jdeme dál, protože tu mám skvělý songy a jestli máte dneska náladu na song, který zní jako jízda mě sem večer, prostě sluchátka na uších a absolutně žádná potřeba s někým mluvit, mám pro vás přesně tenhle vibe. Tady je. Kellet a Lauv se poprvé potkali na jednom tracku a vzniklo z toho Tied Up. Takový smooth R&Bčko o tom, když vás někdo táhne k sobě, ale zároveň vůbec nevíte, na čem jste. Možná se v tom cítíte, možná se v tom vidíte, za chvíli se tenhle track dáme tady ve Fajnu. Tak za chvíli, na Fajnu. Fajn Drive.
1: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.

To byl Hurts, taky Purple, Disco Machine, jejich Wonderful Life. Posloucháte Fine Drive, 19.51, to je aktuální čas. No a to znamená, že se loučíme, je čas rozloučit. Díky moc, že jste tady se mnou ty 3 hodky byli. Děkuju za to. My se samozřejmě slyšíme o víkendu, klasicky sobota, neděle, od 2 do 6. Teď už poslední 2 songy, bude to Justin Timberlake, ale teďka ještě předtím Billie Eilish, Lunch, moje milovaná Billie, tu si dáme na rozloučenou. A vy se mějte krásně, krásný týden a krásný léto, krásný zbytek léta. Mějte se krásně zatím. Ahoj! Fajn.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Fajn.
1: Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
4: Fajn.
1: Next generation.
0: Next generation.

0: Já vás všechny hrozně moc zdravím. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel a vítám vás u mý nový Next Generation. Tohle je vlastně první Next Generation po mojí letošní zkušenosti s Eurovizí. Takže to byl naprosto úžasný a šílený půl rok, za který jsem strašně vděčný. Ale jsem taky hrozně vděčný Fine Radio a vám všem, že tady můžu znovu bejt a že vám zase můžu pustit nějaký písničky, který zrovna poslouchám, který mě zrovna baví. A hnedka ta první, kterou si pustíme, je z mýho vlastního katalogu. Je to můj nejnovější single, který se jmenuje Since We've Changed. Je venku právě teď i s videoklipem, který najdete na YouTube. Vlastně jsme ho celý natáčeli na film a odehrává se v autě a já jsem na něj vlastně hrozně moc pyšnej, takže budu rád, když si ho po skončení dnešní Next Generation pustíte. Ale teď už si užijte tuhle novou skladbu, jmenuje se Since We've Changed.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Yeah. Brand new music. Právě dohrál můj nový single s názvem Since We've Changed. Doufám, že se vám líbil. Moje jméno je Daniel Žižka. Posloucháte můj další Next Generation. A teďka se posuneme na další dvě skladby od dvou umělců, kteří mě poslední dobou šíleně inspirují. A konkrétně to teďka bude Jesse Mazin a Dirty Blonde a jejich písně I Cut Out My Brain a potom taky zazní So Long Baby. Tak si je moc užijte. Pojďme na to.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Dohrála skladba So Long Baby, moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel a posloucháte můj další Next Generation. Děkuju moc, že jste tady se mnou. Když už jsme se bavili o té Eurovizi, tak nemůžu nepustit svůj letošní eurovizní single s názvem Crossroads. Pokud jste tuhle písničku ještě neslyšeli, tak jsem zvědavý, co si o ní myslíte, doufám, že vás osloví. Hned potom zazní Red Bottoms od Adély, která teďka dělá neskutečné věci v zahraničí. Posíláme jí velký pozdravy tady z Fine Rádia. A potom taky Stupid Song od Olivia Rodrigo, zbožňuju to nový album. Doufám, že si užijete poslech, posloucháte Next Generation na Fajnu.
2: Next Generation. Yeah. Brand new. New music.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Ahoj, já jsem Daniel Žižka a právě posloucháš můj nový Next Generation tady na Fine Radio. Já nevím jak vy, ale já jsem v poslední době hodně poslouchal Sienu Spyro. Ona má poměrně čerstvý album, který nese název Visitor. A je to zkrátka album plný naprosto nadčasových skladeb, který vám prostě musím pustit. Takže vám pustím jednu, na který jsem si ujížděl poslední dobou fakt hodně. Jmenuje se Great Expectation. Hned potom zazní novinka od Sombra My Body Isn't Ready a zakončí to moje srdcovka Lizzie McAlpine a její skladba Give Me A Minute. Posloucháte Next Generation na Fine Radio. Užijte si poslech.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: generation.
1: Dnešní Next Generation se pomalu chýlí ke konci. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel z Prahy. Letos jsem reprezentoval Česko na Eurovizi a já hrozně moc děkuju Fajn Rádiu, že jsem tady s váma mohl bejt. Dnešní program zakončí moje autorská píseň s názvem 2323. Je to jedna ze skladeb z mýho nadcházejícího EP, který se nemůžu dočkat, až budete mít a budete ho moc poslouchat. Těším se na vaše ohlasy a na to, jak se vám bude líbit. Přeju vám, ať si užijete poslech tohle 2323 Next Generation na Fajn Rádiu. Užijte si poslech.
2: Turn it up. Next Generation.
3: Next Generation.
4: Come on, come on. 23, does it mean something? Like a ghost haunting me, like a sleepwalking dream. 23, 23.

právě dozněla moje autorská píseň 2323. Dnešní Next Generation je u konce. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel z Prahy a já vám chci hrozně poděkovat, že jste se mnou strávili dnešní Next Generation. Bude pro mě hrozně moc znamenat, když mě budete sledovat na sítích, když budete podporovat moji cestu, toho se vždycky hrozně vážím. Na všech platformách mě najdete pod názvem Daniel _ Ziska. Pusťte si můj novej single s názvem Since We've Changed, je venku i skvělej klip, který jsme udělali s Rujem Okamurou, se kterým pracuju už od Eurovize a jsem strašně vděčný za to, že mám takhle skvělý a kreativní lidi okolo sebe a můžu dávat ven věci, za kterými si stojím a na který jsem pyšnej, že jsme vytvořili. Ten klip jsme natáčeli vlastně v autě, je celý točený na film a myslím si, že je fakt strašně cool, takže si ho pusťte a napište mi, jak se vám líbí. Dnešní Next Generation je u konce. Děkuju Fajn Rádiu, že jsem tady mohl být a mějte krásný zbytek večera. Těším se zase příště. Papa. Pa. Next Generation.

0: vivid in ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: concrete heart.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Interiér. To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
3: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
2: www.jonointeriér.cz.
5: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Míň vybírání, víc vibe.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: hráme teky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Are you ready,
11: This is Bruno Mars.
12: I'm Olivia Rodrigo.
13: It's Sabrina Carpenter.
2: Music.
1: Fine.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.